0: A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
0: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
0: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
0: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte, já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
0: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: K čemu papír? Jaký papír? Vždyť ten mobil má 70 pamětí.
0: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce, a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
0: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětlu pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu, stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu, jsem v hlavní nabídce, vybírám, ping, ping, ping, teď je to jednoduchý. Tady vložit, co vložím, velkosklad, V, to zakodu do paměti, ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
0: A komu jako?
1: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
0: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
0: No já...
1: Co nevíte?
0: Já nevím, no já už vlastně já nevím, jsem... jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, ping. Tak odporně jednoduchý a zvědám. Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, kůrník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, velkosklade.
0: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě, zvrněte.
0: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam je jak pro děti, to, ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
0: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
0: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču, ty prsty svoje od takovýhle
0: jelita. Dělá špatně.
1: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, všem. Tam by vám to šlo.
0: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač z myší.
1: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
0: Dobře, tak já...
1: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
0: No, dobře,
1: ping,
0: tak...
1: ping, ping, ping.
0: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
1: To je tak těžké.
0: No, už to vám zvoní, no.
1: No, zaplať, pán.
0: Halo, tady je Karel Černoch, objednávám 50 lahví koňaku. No,
1: a je to tak složitý.
0: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
1: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
0: Cože?
1: Co? Promptně.
0: Co? Promptně. Zezadu.
1: No jistě, že zezadu, Truhlíku. Snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl. Ježi. Tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
0: Co, když to nebude chtít?
1: Ale bude. A potom že, šáhne ani nemrknete.
0: Že
1: hlavně, šesta... hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
0: 333 stříbrných stříkaček.
1: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
2: Jsme mladé, jsme ravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
1: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!

0: knihu.
1: Noc s hvězdou.
2: No tak, co je vám nos? Zmužte se mi tady před mikrofonem, nebojte se toho.
3: Já jsem zkrušený člověk.
2: No, co je vám, no?
3: Ale doba na mě tíží svou ponurostí.
2: Ale doba, no tak doby byly vždycky blbý, tak si vezměte příklad z nějakého silného individua z minulosti, z dějin, no.
3: Myslíte, že příklad z dějin může vzpružit jedince?
2: Samo sebou,
3: ušlého jedince.
2: Honem, ale si vezměte si příklad z někoho, honem.
3: Tak třeba Valdštejna.
2: No, vidíte, Valdštejn, to je krásná figura, už se cítíte, ne?
3: Ano, a jak si mám vzít příklad z Valdštejna?
2: No to záleží na vás.
3: No třeba, že byl zavražděnej, ne? Takže budu taky zavražděnej, ne? A nebo spíš si mám vzít příklad, že byl zavražděnej v Chebu, takže by bylo nejlíp, aby mě zabili v Chebu?
2: Vy budete přestupovat v Chebu?
3: A von Valdštejn přestupoval?
2: No vy jste říkal, on jel od někať? Nebo někam? On jel z Norimberka, nebo...
3: To byly vlaky už tenkrát?
2: No, na celnici ho zabili, nebo...
3: A jo, on byl celník, Valdštejn.
2: No, to já nevěděl, on...
3: No, jste říkal.
2: Pašeráky, ne, zastřelil, nebo on jeho?
3: Aha, drogy, to už byly drogy.
2: Zakázaný drogy? Vy jste zakázaný drogista?
3: Materialista bych nebyl.
2: Ale...
3: To...
2: Ale vy si berete blbý příklady 17. století, jak si to má člověk pamatovat, když si sotva vzpomenu, co bylo loní. Ne, 17. století, 17. taková století. Dálka.
3: I to bylo v 17. století. Já jsem moc rád, že jste řekl to slovo 17. století, to mě zajímá. Dozvíte, vy se v tom vyznáte, jak je to s těma stoletíma?
2: No, ty jdou za sebou.
3: No dobře, ale 17. století je to přeci takový to století, jak se psalo 16.
2: Ale ne, to je blázinku, to je 16.
3: No počkat, jak to? Dneska máme 20. století, že jo?
2: No a jo.
3: A co se píše?
2: A jo, 19. No jo. No aha. Jo, tady schází 100 let.
3: Aha, vidíte to.
2: No tady schází... Tady je 100 let je pryč?
3: No, kde je o něch 100 let, táží
2: se? No to zase byla nějaká ostuda, víte, tak se to škrtlo celý století, aby se to ututlalo. Někdo nevyúčtoval peníze, tak se škrtlo 100 let. Her. Teďka hod ty Francii budou škrtat 450 let nejmíň kvůli staviskýmu.
3: No já vám řeknu, ono u nás by se taky dalo lecos škrtnout.
2: No je, při dobrý vůli my bychom mohli být roku z tého druhého před Kristem, vám
3: aspoň,
2: řeknu.
3: Aspoň. No, ale posledajte, tu chybu musíme najít, kde těch 100 let schází.
2: Počkejte, když bylo první tisíciletí, tý, když bylo konec tisíciletí, to se psalo 1100 anebo 900?
3: Naivko, to se psalo 1100.
2: 1100. No jo, to bylo chiliastické učení, chiliasté, chiliasmus. No přece, tisíciletí chiliasmus. Tisíciletí se ke konci chiliastické učení. No, že to nevydrží po Kristu, byl jak tisíc let, tak to chtěli už skoncovat. Konec světa.
3: Aha, měl být. Já vám řeknu, že by to bylo bývalo moc dobrý tenkrát.
2: Měl být.
3: Měl být konec světa.
2: A začít znovu, víte?
3: No, klidně se mohlo začít znova od tisíci do toho roku a mohlo být dneska roku 900, pane. Tady mohl být klidně svatý Václav.
2: A my jsme mohli 120 volů posílat ročně do Německa.
3: Představte si, jak by se to tu bylo propucovalo.
2: Tam už na tom nezáleží, jestli přísahá o milion víc. No ale jestli chcete pokračovat dál, tak musíte obrátit desku.
3: Ano, tam se sejdeme.

Hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, Chianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez

0: Noc plná hvězd.
1: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
2: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
3: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
2: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka. Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
2: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosinka zaržal.
2: Oj, takový ryto, do kobylis, a já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, který se opírá od dvířka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm a nebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
2: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hipolitovi se rozzářil zrak.

tikání hodinek uprostřed laviny a kde si pod síchou zbytečné peřiny v roletě přes okno.

nocí do tmy kráčím, za oprýskanou fasádou. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebe menšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž, manipulace, se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Kdo z vás viděl bílou vránu? Infarkt srdce z marcipánu. A v něm ani chybu, v akváriu zpívat rybu.

0: noc s hvězdou.
1: Na první jízdu na kole se moc nepamatuju, totiž nepamatuji si její datum, ale pamatuji si její, řekl bych, psychickou atmosféru. Vím, že jsem byl na to kolo posazen svým bratrancem, který chvíli běžel vedle mne, přidržoval mne za sedlo, a nevím, kdy mne poprvé pustil. Byla to krásná chvíle, byla to trochu krutá a velice krásná opuštěnost. Tehdy jsem poprvé pocítil to, co bych nazval neopakovatelností zážitku. Osobní účast a oproštěnost v prostoru. Člověk není ničím uzavřen, ani obklopen, ani poháněn. Je to jakoby proměněná chůze. Je to chůze umocněná. Kolem vás příroda, vanoucí vzduch, couvající krajina a radost z vlastního úsilí. Moje nejdelší cesta na kole vedla do Beskyd, z Plzně. Bylo mi 24, byl jsem první 2 roky u divadla, jel jsem sám. Měl jsem velmi nejasný cíl a naprostou neznalost technických procesů. V případě píchnutí pneumatiky například jsem musel žadonit o pomoc. Byl jsem a zůstávám v této oblasti naprostým nemehlem. Nevím už, kolik dnů jsem to tehdy jel. Z Beskyd jsem to pak vzal na Moravské Slovácko a přes Brno domů, ale dojel jsem bez závad. Cestou tam jsem poprvé projel Valašským Meziříčím. Vím jen, že v onen den tam byli na náměstí provazolezci. A kde si taky, což jsem ovšem tušit nemohl, má budoucí žena. Taky ona nic netušila o tom, že jejím domovským městečkem projíždí její budoucí štěstí. A pak se přede mnou objevily hory. Nejsem milovníkem hor, zvláště ne jako cyklista. Hory jsou mi vždycky jenom vhodným pozadím krajiny a vidím je rád jen z dálky. Ubytoval jsem se v Bečvách u jakýchsi starších manželů, nechal tam svoje kolo a chodil pěšky po horách. 5 dnů. 5 dnů jsem se toulal po místech, které se pak staly místy mého srdce. Lysá, Bílý kříž, Soláň. A pak jsem se vracel, jak říkám, přes Moravské Slovácko. Na neděli, abych viděl kroje. A viděl. Tato cesta, všimněte si, nebyla ničím zvláštní. Nic pamětihodného se na ní nestalo, není co vyprávět, čím pobavit, co sdělit. A přece ona se mi vrací jako krásný sen. Sen. Nikdy si říkám, a co mi brání zopakovat něco takového? A třeba zase jinam, jinudy, a třeba teď už v autě. Ale sen je sen, snem zůstává a nelze na něj navázat. Člověk spohodlněl, zlenivěl, má tisícero výmluv a namlouvá si, že vždycky je tu něco důležitějšího. Není. A že nemá čas? Má. Lže si. Ano, vzpomínám na kolo v dobrém, dokonce v nejlepším. A abych dokázal, že tento můj cit není pouze platonický, koupil jsem si nedávno kolo. To bylo tak, projížděl jsem Sobotínem a v recepci zdejšího zámku, který je dnes hornickým rekreačním střediskem, mne oslovil neznámý muž, jestli prý nejsem horníček. Obával jsem se, že bude tvrdit, že právě jako horníček nemám co pohledávat mezi horníky. Ale ukázalo se, že to je vedoucí činitel továrny na kola v Petrově nad Desnou. A tak se těším, kdy na to kolo poprvé vsednu a rozjedu se po krajině. Vpřed. Vpřed? Vlastně vzad, abych se vrátil k jednomu z nejkrásnějších pocitů, k té couvající krajině a k těm vanoucím dálkám kolem mne. Můj přítel, malíř Vondra, se škodolibě šklebí a ptá se, a kde prosím tě budeš jezdit? Odpovídám mu, že na chalupě. Šklebí se ještě víc, protože oba víme, že je to kopcovitý kraj. Ale on má přátelské řešení. Hele, nevadí, hodíme vždycky kolo na střechu mého vozu, já tě zavezu někam na rovinu, tam si zajezdíš, pak to zase naložíme a pojedeme domů. Ne, ne, toho bohdá nebude. Ne, ne, ponížím ho a až k jeho chalupě, která je od mě asi 15 kilometrů, dojedu osobně na kole. A tak se po letech stávám zase cyklistou. Hlavně, aby se to nedočetl nebo to nezaslechl, Pavel Doležel. Pro jistotu mu říkám předem, že ve dnech, kdy se koná závod míru, mám nejpilněji na divadle. Jezdíval jsem z Plzně do Prahy. Za divadlem. Trvalo mi to 4 hodiny. Ve 2 jsem vyjel z Plzně, v 6 jsem byl na Smíchově, tam jsem se ubytoval. A v 7 už jsem stál v přízemí Národního divadla, úžaslý, nadšený ochotník. A na jevišti moje láska, Jan Pivec. No, nevím, kam bych dneska dojel na kole, ale jedno vím. Kdyby někde vystupoval Jan Pivec, pojedu. Pojedu za ním. a stanu se znovu nadšeným, úžasným ochotníkem a znovu budu tajit dech před nedohlednem jeho lidství. Ptáte se, jestli cyklisté patří na naše silnice ještě dnes. Proč by nepatřili? Vím, provoz se zahustil, zrychlil a běda cyklistům. Sám je často míjím nebo potkávám, sám cítím, jak mnohem nebezpečnější je dneska jízda na kole, ale snažím se je respektovat, pokud i oni respektují silniční provoz. A nejezdí, jak často vidím, ve dvojstupech nebo trojstupech. A pak, kolik jich potkávám v noci bez světla. Ale nevím, proč by na silnice nepatřili. Rozhodně tam patří především ten, kdo dodržuje pravidla. A kdo ještě navíc nasazuje ohleduplnost a zdravý rozum. A nepatří tam ten, kdo toto všechno nemá. A pak je jedno, na čem kdo z nich jede. Nevím, kdy jsem jel naposledy. Nevím. Těším se znovu na tu chvíli, když šlápnu zase do pedálů a krajina kolem mne se dá do pohybu. Jde jenom o to, aby se ten pohyb dal vždycky tím správným směrem a aby týmž místem v téže chvíli neprojíždělo i jiné, tvrdší vozidlo. Tak už jsem totiž jednou získal otřes mozku. Bylo mi 20, byl jsem úředníkem plzeňské nemocnice. Vracel se ze svého povolání, projel jsem jednoho dne křižovatkou a vrátil se pak odtud naspět do své nemocnice. Ne jako úředník, ale už jako pacient. Otřes mozku je nepěkný zážitek. Ale má jednu výhodu. Máte už provždy písemně potvrzeno, že mozek máte. Na požádání předložíme.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pachsíry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a na mne padl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, do daleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby. Hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátky v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Já vás znám, příjmením jménem, stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy, stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Já vás znám, příjmením jménem, stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy, stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi.

0: Noc plná hvězd.
1: Halo? Halo, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, halo, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Halo? Halo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zlášení. Halo, soudruhu Plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? No jistě to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil, já si válel kosti líný a o jedný holce snil.

0: noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, Moire, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem: Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
2: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
1: Já tedy honem ohlásil. Opravuji! Hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín, a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
0: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
1: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
0: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
2: Ty fajn, ty fajn, člověče!
1: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal,
2: to je fajn, jej, to je fajn,
1: ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat. A když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídá, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý.
0: Podívej se. Povídám já, ty ubohé manetín, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Moc řeší se vede vychvalování, nabízání, malební humor. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedl sladkou píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Za krajcar a po krajcaře. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase táhá planéty. A však jarmaky na Slovensku jsou známe svou živostí a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a i zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka Plevůj byl pachléř a pagáža, jaký nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na tom by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najméně 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase jí prodal holubky, řekl jim nazhledanou a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohoutení, tože půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 krajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opici na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, henkaj jsou teďka s ohárkama. Pojďme, stejnak mám po tém víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstoupli škopek s velikým řečnováním. Teti, dajte mě ohárek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa tého ohárka nají, vody sa přitem napije a ještě si přitem aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že sa napije tej kyselej vody a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocasa kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučá, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průdrž mračen. Ohárková tetka se ale nedali jenom takhle poškvrnit. Vzali travnicu a šůz Jurku trháčama po ušách, jenom zapíščal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak strakova zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. Pán soudci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili, Chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že šo aj zachovali, ale s divokou krví tož týden vězení podmínečně. A Salátová sa odkazujú na pořad práva civilního k úhrade lékařského ošetření. Tetka sa vymlúvali, že jim ten ohárek musela nejaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic si z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nejakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, soudruh řediteli. Prý jste mě volal.
2: Snad dobré odpoledne, soudruh Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
1: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
2: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
1: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
2: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
1: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
2: No vidíte, soudruh Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
1: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
2: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy z Agrostroje?
1: Které dodací listy máte na mysli?
2: No které všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
1: Jo, to bylo Josefa.
2: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
1: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
2: Podívejte se, soudruh Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
1: Prémy. Já vím, důsledky.
2: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
1: No, dodací listy, já opravdu, soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat se stolu, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
2: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruh Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
1: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruh řediteli. Dovolíte, soudruh řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo, hele, ty tam děláš takhle, viď, jo, dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no, já ti to potom naaranžuju, no, podívej se, mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no, no, klid, no, no a potom bude na večeři, co, jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
2: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
1: Jo, stará kamarádka, víte, no. Ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
2: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Přivánku, že to by tak dál nešlo.
1: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
3: To byl náš zlatý Ludva? Jo,
1: to byl, to byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
2: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli.
1: Jestli dovolíte, já bych si zase ještě potřeba zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
2: No, prosím, to...
1: Jo, od Ludví, že to máme.
2: Že byste snad mohl od sebe, ne?
1: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
2: Jo, on čeká.
1: Spojte mě s okra ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřinách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v 14:30, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
4: Jednu.
1: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty se! No jo. Tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Je to 14:30, že jo, 14:30 přijede Rudla.
2: Promiňte, soudu, Přivánku.
4: Prosím.
2: To byl přímo, to byl...
4: To?
2: To,
4: to byl.
2: To byl.
1: Rudla.
2: Jež.
1: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
2: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
5: Prosím, soudruhu řediteli.
2: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
5: ano?
2: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksilánka. Jak pak se jmenuje, soudruhu, křesním?
1: Přece Víťa Pepičku.
2: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksilánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
1: Josef, díky.
2: Soudruhu Ksilánku,
1: no.
2: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi. Totiž soudruhu, no.
1: Já vím.
2: Jo.
1: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
2: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
5: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
2: no,
5: zapomněla
2: co
5: jsem.
2: Pak, co pak,
5: celý den dnes nejdou telefony.
2: Přineste mě, Přivánka!
1: Ty jsi mě volal, Pepo?

Pojď se mnou, Marie, dnes večer na pivo. Já nejsem takový, jakýho mě znáš. Já nejsem otrapa, zeptej se vrchního. Já nejsem to, za co mě máš. Já nejsem slovina, boty od oleje. Já nejsem sako s loktama ven. Já nejsem člověče, život bez naděje. Neblbni, Marie, já nejsem ten. Já vím, jak chutnají krevety na víně. Já vím, jak vypadá francouzská spíš. Z nás nikdo rukama nejedl v rodině. Já nevím, Marie, co o mě víš. Pro mne je Tahiti, Havajské ostrovy. Pro mne je Florida, Miami Beach. Pojď se mnou, Marie, a já ti slibuji, nastoupím do jámy, vydělám víc. Jestli mě vozík nezmáčkne o stěnu a jestli ve válce nepadne mír, tak já ti slibuji snídaně v bazénu, večery na plážích Côte d'Azur. A nejsou to planá slova, co vznikají u piva. To není pitomý bezduchý žvást. V partě jsou sami dobří chlapi, revír prospívá. A jednou se to musí podařit. Alespoň jednomu z nás.

usykanou, stezkou zvěří vyšlapanou, ač ráda zvířátka mám znovu, obětí si žádá lovu, vášeň vyšla, jsem si vyšlapanou.

a dojením se rozplakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, dojením se rozplakala. Hrál si se mnou nahoněnou, chtěl mi asi dát babu. Hrál si se mnou nahoněnou, nebylo to bez půvabu. Ku podivu avšak ale, zmýlila jsem se však ale, pozdě jsem volala maminku, zbaštil mne jako pralinku, to jsem od šakala nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem od šakala nečakala, jenomže zapomněl před dobrým

sobě. Opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte,

a vedle v hospodě špatný vtip vyprávěn. Sbírka se nekoná, pomník je dostavěn.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
2: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
3: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
4: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce se žrat princeznu. Máme nějaká opatření?
5: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
2: No?
5: Dát můj.
2: Co?
5: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
2: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
5: Ale ne, já myslel draka.
2: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali mi stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
5: Je, to poslední bych, jak si vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
2: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
5: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ne. Ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no ne. A máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrikán?
2: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
5: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říct, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
2: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
5: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku, na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
2: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
5: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
2: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
1: No to je velehňup. Extraliga tupců, supermogul s hvězdičkou.
2: Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno, tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
6: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis.
2: No, dobré to bylo.
1: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
6: A zpívat taky umíš? Ne. Jednu školu máš vyšší ne. než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
5: Ne. Dovoluj si blekotat. Prosím to ne.
6: Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
5: Prosím.
6: Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
5: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
6: Konec, již jsem řekl.
5: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neoplivávala, až půjdu převleku.
6: Ale to je nápadíče, klidík ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
7: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
6: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
7: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
6: A dodal téměř slavnostně.
7: A navíc jsem chlap. Rad ti říkej. Mě říkají česneková panenka.
6: Co se na tobě kašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou? Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
1: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná. Statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
6: Co si to dovoluješ, ty vorábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
1: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka a statečný komoří mě zachránil.
6: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
1: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přídivčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
6: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
1: Tady jsem vaše posuvné bednění.
6: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
1: Tady jsem, táto, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komín na retenční nádrž.
6: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
8: Ale my nic nevidíme. Ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
1: Milost!
9: Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
2: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda ti to království, tedy půlku toho království dáme.
9: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
2: Zároveň k tomu ti přidám...
9: Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
2: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda ti to království, tedy půlku toho království dáme.
9: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
2: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jednosti.

Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí, když škola dějin otáčí. V paláci temnot

0: Noc plná hvězd.
1: Když se řekne auto, vlak, kůň anebo letadlo, tak si člověk představí auto, koně, vlak anebo letadlo. Mezi jednotlivými jejich druhy nejsou tak velké rozdíly, aspoň pro mne ne. Samozřejmě, že rozpoznám auto i vlak osobní od nákladního, ale to je skoro všecko. Ale když se řekne loď, může být představa rozličná. Někdo některé dopravní prostředky snáší a jiné ne. A někdo nesnáší loď. Je tu dokonce choroba, zvaná mořská, a někdy napadne nejen jedince, ale všechny pasažery. Jan Werich správně podotkl, že hlavním příznakem této choroby je naprostá ztráta důstojnosti a jistá společenská lhostejnost, která nemocného pak ovládne a která mu nebrání odevzat stravu kdekoliv, otírat si ústa čímkoliv, třeba záclonou v přepichové jídelně za oceánského parníku. Mořské nemoci jsem dosud nikdy nepodlehl. Ne proto, že bych byl odolný, ale protože jsem takovou plavbu ještě nezažil. Jednou jsem jel na veliké lodi. To jsme vypluli z Rumunska, do Řecka, Libanonu a Egypta. Loď to byla veliká, a naše kajuta byla tak malá, že mohla být příčinou námořnické vzpoury. Bylo snazší dostat tuto kajutu do našich kufrů, kdyby se dala rozebrat, než naše kufry do této kajuty. Byly tam 4 lůžka, 2 a 2 nad sebou a bydleli jsme tam 4. Ráno musela jedna dvojice ven vycouvat, aby druhá vůbec mohla vstát. Večer opět počkat, až druzí zalehnou a teprve nacouvat. Projížděli jsme kolem řeckých břehů. Ležel jsem na palubě a šel jsem přizvat svou ženu. Takovou krásu, říkal jsem jí. Hned tak neuvidíš. Pojď nahoru, pojď. Slíbila, že přijde hned, já čekal. Čekal jsem 5, 10, 20 minut, marně. Tak jsem se běhl dolů a ona, bozi olympští, stůjte při mně. Ona tu kajutu uklízela. Bozi olympští při mně stáli a já neovdověl. Viděl jsem veliké zaoceánské parníky, rád se totiž toulám v přístavech a prošel jsem se po molech v Hamburku i v Marseji a nikdy jsem na takové lodi ještě nejel. Mívají velice poetická jména. A moje žena, za svobodná romantik, nyní v domácnosti, si je dokonce opisovala. Pokud jde o jízdu, seděl jsem už na nejrůznějších plavidlech. Projel jsem se na gondole v Benátkách i na kánoji z březové kůry, tedy na pravé indiánské kánoji na Vydřím jezeře v Kanadě. A na jezeře Memphremagog, které jsem znal z knihy Robertsovy Cesta na severozápad, jsem jezdil dokonce několikrát a na motorovém člunu. Byl to veliký člun, který měl mnohá zařízení, z nichž pamatuju už jenom jediné. Měl bar. Na tu malou kánoji vzpomínám rád. Byl jsem docela sám, pádloval jsem si tiše tou krásnou dálkou kanadského jezera a bylo mi krásně. Jakoby se tím uskutečňoval nějaký starý klukovský sen. A kdybych někdy zatoužil po nějakém plavidle, kdybych měl možnost strávit dovolenou u vody, chtěl bych asi kánoji. Je ovladatelná, což poznám z toho, že ji ovládnu i já. Je elegantní, tichá, něžná, poetická. Je přesným obrazem pro ideální ženu. Když jsme před několika lety dotáčeli pár scének pro verzi Kinoautomatu, bydleli jsme v malém hotelu v Monte Carlu. A to přímo nad přístavem, pod okny, nám kotvily jachty, od velice skromných, malých až po ty nejbohatší. Kotvil tu i Custo se svou sportovní jachtou a kotvil tu Onassis se svou velice luxusní jachtou, ale velice ošklivou jachtou, jménem Christine. On sám tu nebyl, jachta tu byla jaksi ustájena přes zimu. Byl leden, ale stromy byly obsypány zralými pomeranči. Personál tu stále něco leštil, čistil, zmíčil a on prý přijížděl helikoptérou jen občas na inspekci. Představoval jsem si vždycky, jak přistane, z pohlavku je personál a zase odletí. Použili jsme té jeho jachty k jednomu záběru. Přicházel jsem směrem k ní pomalu a chystal jsem si klíčky, jako hrdý majitel Octavie ke svému vozu. Z její paluby jsem vedl schůdky kryté kokosovým kobercem, pravým kokosovým kobercem. A dole ležela obrovská rohožka na očištění obuvi. Přišel jsem tedy k té jeho jachtě, k té jeho rohožce, dlouho jsem si čistil podrážky, pak jsem zašel o kousek dál za jeho loď a nasedl do maličké lodičky, jakýsi maňásek to byl. Jen pro jedno a vesloval jsem hrdě na moře. Záběr byl natočen, snad i běžel v té rozšířené verzi montrealského kinoautomatu ve Spokane ve Spojených státech. Nevím. Nevím, jestli se Onassis někdy dozvěděl, že jeho jachta účinkovala v československém filmu, a to zadarmo. Když vzpomínám na tyto cesty, na to krásné bloudění po jezeře Memphremagog, když vzpomínám na chvíli, kdy jsem stál na přídi takové lodi, či dokonce zasedl k tomu řídícímu kolu, říkám si, narodil jsem se pozdě. Takhle bych měl stát u toho kola v roce 1492 a mířit k neznámým pevninám. Ano, já jsem zmeškal své pravé poslání. Já měl být mořeplavcem, skvělým dobyvatelem a objevitelem. Toto si myslím vždycky, když hladina je klidná, břeh na dosah a na dosah i koňak v lodním baru. Je pozdě. Všechny pevniny jsou nalezeny, zmapovány, ovzduší tam už dokonce znečištěno a člověk obrací svůj přelaskavý zřetel ke vesmíru. Ale co tam ovzduší nemaje, bude znečišťovat? Ne, já bych dal znovu přednost kánoji a být v ní sám, na tiché vodě nějakého jezera, nějakého velkého jezera, anebo na neklidné vodě naší Lužnice.

0: noc s hvězdou.
1: Vítám vás, vážený příteli. Jo, jak jsem rád, že vás potkávám v tento významný svatvečer. Jste první, kterému mohu stisknout ruku s nejsrdečnějším přáním šťastného a veselého a nového roku.
2: A dejte mě pokoj, porád. To jsou porád, takový jásoty, já se vám divím.
1: No prosím, prosím, nebuďte pesimistou, alespoň dnes, na rozhraní letopočtu.
2: Puste tu ruku, netřeste mě tou rukou. Porád, já to nemám, co mě gratulujete, já to nechci, nenalejvejte mi žádný víno, já pít nebudu, zahojte tu sklenici.
1: No ale dovolte, což pak nestrpíte, abych vám ze srdce popsal, abych vám zahlaholil vodře, nech nový rok vám přinese alespoň tolik štěstí, spokojenosti a klidu jako rok minulý.
2: Děkuju vám, vy jste příjemný gratulant, teď vy mě přejete pěkný věci, pane. To jako minulý rok docela, no.
1: No pardon, máte snad nějaké stížnosti tedy proti pohodě a blahu, které minulý rok nám tedy všem poskytoval?
2: No, výtečně, vy tomu říkáte blaho, vy tomu říkáte pohoda. To se musíme nejdříve dohodnout, co je blaho a co je pohoda.
1: Ale no, ovšem, že pohoda a blaho, dovolte, co byste chtěl více, drahý.
2: Co bych chtěl více, pane? Já říkám pohoda a blaho životu v ráji, pane. V ráji, to byla pohoda a blaho.
1: Ale že se nestydíte mluvit tady o ráji, tak co pak víte, jak to v ráji vypadalo?
2: A vy to víte patrně. Muselo to něco být, ne? Když do dneska lidi říkají, to bejvávalo lepší. Proč lidi říkají porád, to z Rakouska nebejvalo? Z Rakouska říkali, to za Marie Terezie nebejvalo. Za Marie Terezie říkali, to za Josefa II. Nebejvalo. Z Josefa II. Říkali to, co bylo předtím, nevím.
1: No, ignorante, pragmatická sankce.
2: A jo, ta blondýna, já už.
1: No ovšem, ale přijďte. Tedy napadá mě moudrá věc jedna. Jak říkáte, že lidi říkají vždycky to za našich mladých časů nebejvalo. Tak mě napadá, jak to bude muset být špatný, až my budeme starý, abychom mohli říkat to za našich mladých časů nebejvalo.
2: Ale prosím vás, vy máte taky...
1: No to mě napadá.
2: Ale
1: mě
2: to
1: napadá.
2: Vás napadá, já tomu nerozumím, co říkáte, jak to musí být, ale... Vy co mě zastavujete, když mě říkáte takovýhle věci?
1: Ne, já jsem vás zastavil, promiňte, jedině proto, abych vám tento svatvečer opakují přál vše nejlepší do nového roku.
2: No tak prosím, tak když to neumíte prozou, tak to dělejte písní, to by snad bylo lepší pro vás.
1: No dobrá, no zaspíváme. No.

0: klika cvaká a už dveře letí, starý rok ze dveří vychází.
1: Než se rozpadne prachu století, růžové batole přichází.
0: Stařec vedchý odešel a hele, nový rok se na svět batolí.
1: V ručkách třímá novoroční sele a tváře si dosud neholí.
0: Jistě, že každého z vás zajímá, co nám nese ono batoli.
1: Jestli nám nastane doba jiná, co bude k obědu na stole.
0: Budem-li si stále tykat z krízí, bude práce, budou koláče.
1: Či zdali nám z tváře úsměv zmizí a bude nám jenom do pláče.
0: Přejeme vám, aby batoleto dorostlo solidního muže.
1: Doufejme, že jaro nebo leto špatnou zimu zachránit může.
0: Jediné, co si můžeme přát, co se zkazilo, ať se spraví.
1: A teď nežli.

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebemenšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž manipulace se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No nastěvá paní, říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

já povídám, milej pane, to nemůže bejt. Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečná.

chtěl znát.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

Ten chlapík z dálky tiše šel tou Prahou vonící, on zpět se domů vrátí, zas však píseň jakási mu narty přišla, slyšte jen, co právě brouká.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot živý. Jež to podešla s tou bandou,

stříhali do hola malého chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly.

jenom se dívali, jenom se dívali. Že už je chlapeček chycen na obelstěn v té bílé zástěře kolem krvi.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takovýho středně velkýho žlutýho psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? Pa jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za bestii? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se právě, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Ne, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal a akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jim tak 20 jar. Šli ve dvou polukách, kefsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety. Válka divoká,

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Hned jak jsem se narodil, bylo první slovo, které jsem od lidí slyšel, krize. Vrtalo mi to dlouho hlavou, neboť jedni říkali, že je na světě nezaměstnanost a druzí zase, že málo vydělávají, jiní, že obchod upadá a jiní opět, že je drahota. Nerozumím dobře všem těmto věcem, jenom pozoruji, že jednoho mají lidé velmi zapotřeby. Zapomenout trochu na své bolesti a potíže a hlavně udržet si dobrou náladu. A zde myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, abyste to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člen rodiny Telefunken, rádiopřijímač nazvaný Stíněný duplex, rodem z Přelouče u Pardubic. Mimo jiných dobrých vlastností mám také, jak jste sami přesvědčili, dobrou výřečnost a příjemný hlas. Příčinou toho je můj reproduktor nového autodynamického systému. A že jsem drahý? Naopak, přesvědčte se sami, jak jsem levný. Opatříte-li si mne, zahájíte účinný boj proti krizi.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit víc.

ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svár.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Merzovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem raních vlaků.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bratr Izaiáš pracuje v družstvu truhlářů a loni byl vyslán jako nejlepší pracovník až do Paříže. Marně se tomu bránil okolností, že neumí francouzsky. Jet musel. Po týdnu ve Francii se mu zalíbila prodavačka v domě, kde přebýval. Šel před výkladní skříň a na papír namaloval srdce. Prodavačka se na něho líbezně usmála. Druhého dne si Izaiáš dodal odvahy a nakreslil talíř a příbor jakožto pozvání na oběd. Dívka se opět usmála a přikývla. V poledne šli do restaurace. Po obědě vypili několik alkoholických nápojů. Dívka se pojednou roztesknila, vzala papír a udivenému Izaiáši namalovala postel. Ten zamumlal. To bych rád věděl, jak poznala, že jsem truhlář.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den.

život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Je neděle, slunce kouká do oken. Je dobře, když je neděle, obleď se, pojď se mnou ven. Půjdem někam, v chuchli koně závodí a na Letné hrají fotbal. Dám ti kornout cukroví. Slunce hřeje, výklady jsou sváteční. Je dobře, když neděle je, na Zbraslav 2 zpáteční. Z autobusu číslo 125 usmívá se hezká dívka, v neděli je krásný svět. Voní alej, muzeum se otvírá, auta jezdí po asfaltu, strejci sedí u piva. Řeka láká, u vody se vaří čaj, všude krásné ženy v plavkách, jedním slovem praví rád.

Za motorkou modrý dým. Hrozně rád bych pokračoval, jenomže mi chybí rým.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám, až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vím.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Manžel říká manželce: Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká: no tak, když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká: stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš. Ale já ti říkám hned, tu kleci budeš muset čistit sama.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Všechno staré v družstvu mizí. A zároveň postupně mizí i staré chalupy, nízké, malé, vlhké. Družstevníci opravují, přestavují i stavějí nové domky, pohodlnější, zdravější. Stále více družstevníků má dobře zařízené byty s moderní kuchyní a další bytovou kulturou, která si nijak nezadá s bytem městského člověka. A tak je to správné. Proto přece budujeme socialismus, který znamená všestranné obohacení života.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Drahá, nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi mě.

0: začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Bullshit!

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

0: divadlo.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
3: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou byla dým,

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ty jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit klíč. Buď zdrav a sám se spas, se mnou ztrácíš jen čas, škoda, patří sem vzlik, mám tvou školu, tak snad dík.

v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná

0: čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení bavíc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby. Mají rádi Radegast,

běží jen bez ruč zárubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank,

chápe přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko ze kruh.

really. Na kaskády šíje skal světlo melancholie.

právě a podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu v raních ber

0: tvoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbil, mat budu vzpomínat a zpívat, jak jsem přetašla do světa a jak mám tu babetu rád.

taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: se blížím dávno, dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klaxon zní.
0: Klaxon zní
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec
1: dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.

0: zhubni ten svůj klaxon.
1: Schudím se, jedu tě rád.
0: Klaxon můj
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu má,
0: jemu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.

0: Ale mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost

Již dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, po něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlad ulice.

Vaše oči líně bloudí po těch, co kolem vás proudí, přitom ale z vašich tváří čiší chlad.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Byl jsem nedávno v domku se zahrádkou. V té době se jaro pomalu stávalo létem. Rozhlížel jsem se kolem sebe. Co tu vidím? Na květech jabloní snídají včely. Včelák těžce vylézá ze své hromádky v trávě a vchází do fialového kalichu koní klece. Vrabcům je korunka bělozářky kouskem od cukráře, mlsají její sladký nektar. V konvalinkách něco šustí, něco živého. Co to asi je? Květiny ani stromy si toho nevšímají, ty mluví jen s větrem a se sluncem, někdy s deštěm. Za to kosy hned vyrazili varovný křik. Možná, že je v konvalinkách kočka. Kosy křičí na poplach. Ale pořád se nic neukazuje. Jen rolničky konvalinek se chvějí. A teď podívejme se. Honí se nad záhonem běláskové. Vítr se opírá do listí, až zašumí. Teď se už v zahradě všechno začíná pohybovat. Toliko dům stojí uprostřed a nehýbá se. Dívá se nehnutě okny, očima, mlčí zavřenými dveřmi, ústy, ale usmívá se vysokým čelem, střechou, protože na střechu teple svítí slunce. Ale ani dům nezůstává dlouho tichý. Najednou jsou dveře do kořán a z nich vybíhají dvě děti. Školák Borek a čtyřletá Petruška. Celá zahrada se nastražila, poslouchá je a já taky. A už vidím, že si děti hrají na vlak. Borek položil Petrušce ruce na ramena. Nohy zvedá vysoko a pak se kolesa točí a přizvukuje lokomotivě. Vlak je trochu krátký, za to je rychlý. V mžiku projel cestou mezi jabloněmi a žene se pískovištěm.
2: Zaraz!
1: Volá zadní půle vlaku, to je Borek. Ale přední půlce, a to je Petruška, se velmi líbí ten spěšný pohyb. Vlak tedy ujíždí dál a chvilku to trvá, než se zastaví. Zadní polovina, Borek, pronikavě pískne.
3: Přejela si nádraží, to se nesmí.
2: To se smí, když já chci. Jsi-li vlak, nemůžeš štít, musíš poslouchat.
4: Koho?
2: Strojvůdce, a to jsem já.
4: Já sama.
2: Tak dost, teď vystupují cestující a já budu vybírat jízdenky.
4: Já sama.
2: Ale ty jsi přeci cestující. Tady máš lístek a ten mi odevzdáš.
1: Dívám se, jak dětem červenají tvářičky. Hra na vlak se jim líbí. Petruška se zanícením odevzdává lístek, obchází jabloň, odevzdává druhý, pořád by odevzdávala. Vypadá to, že ve vlaku bylo tolik cestujících. Ale Borek už myslí na novou hru. Představuje si, že už není výběrčím jízdenek, ale jako strojvůdce zavede svou lokomotivu k zahradním vrátkům. Tady začíná nová hra. Hra na poštu.
3: Nesu psaní na poštu. Ty tu počkáš a budeš se dívat. Jsi ještě malá, nesmíš na ulici.
1: Petruška se opravdu dívá. I oči si zaclonila. Ale Borek už je tak daleko, že ho Petruška nevidí. Proto jí omrzelo stát u vrátek. Zvábila ji zahrada, kde se v teplém slunci otvírají korunky květin. Ptáčkové se v horku uchylují pod listí a tichonce ševelí, jako by usínali. Ale v koutě zahrady je slyšet z konvalinkového listí slabý zvuk. Borek se vrací, volá Petrušku.
2: Proč nehlídáš u vrátek? Ukáž.
4: Já to nevidím.
2: Ona to nevidí. Tak tam nic není, když to nevidíš.
4: Ale já to slyším. i když to nevidím.
3: A co slyšíš?
4: Nic.
3: Ona slyší nic. Co pak se může slyšet nic? Slyšet můžeš jen něco. A když nic neslyšíš, tak tam nic není.
4: Opravdu tady něco je.
3: Tak se nehýbej, nebo tě to kousne.
1: Obě děti teď stojí se zatajeným dechem nad konvalinkovým listím, kde to šelestí. Pojednou se v zelené houštince konvalinek objeví cukavá tlamička. Za ní, v trojúhelníku chlupaté hlavy, svítí kulaté živé oko. Nad okem dlouhé ucho a hned vedle něho druhé. Obě uši jsou pěkně nazad přitisknuty.
3: Ten čumáček se ani nezastaví.
4: Pořád sebou poškubává. K čemu to čichá? Čuchometr.
3: Proč mu tak trčí vousiska? Co pak si něco vyměřuje?
1: Jakmile Petruška vykřikla čuchometr, dlouhé uši na chlupaté hlavě zastříhaly, jedno se zvedlo a stojí.
5: Ale Petruška se ani nestačí dívat. V té chvilce již všechno zmizelo. I šňupeček, i lesklé oko a s ním obě uši.
3: Ty jsi to zaplašila, ty jedna.
4: Já?
3: Nekřič, nebo tě uslyší až domů, ty jeden čuchometře.
4: Já nejsem čuchometr, ale tady, zrovna tady byl utek.
3: Jak vypadá?
4: Chlupáč.
3: Snad to byl zajíc. Ale to se ví, ty jsi zajíce jak živa neviděla, viď? Ty si myslíš, že je veliký jako kůň, co?
4: Neviděla, ale dělala jsem si z ruky skýn na zdi a to byl taky zajíc.
3: A hýbal ušima, když si zastříhala dvěma prsty. A takový opravdický zajíci k nám asi zaběl na salát.
4: Na salát?
1: V tom se s dětmi událo něco podivuhodného. Borek si u zajíce představil myslivce. Ten loví, je to lovec. U nás loví jen zajíce, ale v dalekých krajinách lovci střílí slony a tygry. Také zahrada našich dětí se proměnila. Stromy zhoustly, kmen stojí vedle kmene a koruny se spojily. Obloha se někam ztratila. Keře jsou neproniknutelná houština. I Borek se proměnil. Pojednou stojí uprostřed pralesa. Je nahý a bosý a prostovlasý. Jedině kůže zdravého zvířete mu obepíná bedra. V ruce má obušek.
3: Vidíš, jaký mám obušek? S tím už něco dokážu. Teď budeme oba lovci. Podívej se do houštiny. Tam je tygr. Vidíš ho? Musíme ho vyčíhat. Hned se budu plížit. Pořádně si zašklebím. A ten se mě hned lekne.
4: A já se také zašklebím. Mě se také lekne.
3: Tiše, tiše. Musíme se plížit ke konvalinkám.
4: Počkej, já musím mít kousek. Já odstupám do kodinu.
3: Toto dlouho trvá. To už se plížíme dva dny a pořád nic. Tygr se umí dobře skrývat. Možná, že je teď někde docela jinde. Je! Za salátem se něco hýbe.
4: Tamhle chlupatá koule.
3: Je! Tygr je v salátě.
6: Tygr je v salátě. Tygr je v salátě. Tygr je v salátě.
1: Rázem opadlo ze zahrady kouzlo pralesa. Tygr se proměnil ve skutečného divokého králíka. Měl pohyblivý čumáček, uši přisedlé ke hřbetu a dvě veselá očka. Vlastně to byl jenom králíček. Malý, zrovna tak na hraní.
3: Ten je maličký. Do čebice by se vešel. Vozil bych ho v dřevěném autu.
4: Víš co? Dáme ho do klece a já mu budu nosit mrkvičku.
3: Je, Minda, je!
4: Taťu utekl, protože si křičel. Ale já viděla, že má bílý ocásek.
3: Říká se pírko a ne ocásek.
4: Ale on se vrátí, prve také přišel.
3: Je naby.
4: Vždyť je to náš zajíček.
3: Králíček je to.
4: Ať si, tady králíček, ale je náš.
3: Jak to víš? Ani se u nás nenarodil.
4: Přece chodí na salát, tak je náš.
3: Je náš, ale já ho musím chytit, aby byl docela náš.
4: Je, jak ho chytíš?
3: Třeba lasem, nebo do pasti. Nebo si najdu prkénko, namažu je lepem, položím k salátu a on se přilepí.
4: A zase se odlepí.
3: Já už vím, co udělám. Doma je prádelní šňůra, to bude jako laso. A já budu jako kovboj.
4: Je, to si teď budeme hrát na kojboje. A co je to kojboj?
3: Ne kojboj, ale kovboj. Kovboj jezdí na koni, má širák a laso. Pase velké stádo krav, o kterou chce, tu si lasem podá. Takhle, vidíš? Hop! Bú! Hop! Bú!
4: Já jsem taky kojboj, heč!
3: Haha, holka nemůže být kovboj.
4: A co si? Já nechci. Zůstaň si kojbojem sám, já si tady budu hrát z mravenečky.
3: A to není žádná hra.
4: A je, aby si věděl, mraveneček je živý, sám běží dlouhém průvodu, pospíchá a mrská nožkama.
3: Podívej se, vidíš ten pískový kopeček? To je mraveniště. Tam má jistě příbuzné a hned tím poběhne.
4: Nepoběhne, já sama.
3: Ty tam nechoď, on tam má babičku a strýčky a sestřenice a kamarády. Poštípali by tě.
7: Borku, Borku, do školy.
3: Už jdu, mami.
4: Vem mě sebou, já taky do školy.
3: Kous by tě pes, přijela by tě tramvaj, sebral by tě sembák, zítra. Zítra si vezmeš bílé šaty a půjdeš se mnou do školy. Já se kluků ve škole zeptám, jak se chytají králíci. A nikomu to nepovím, jen tobě.
5: Obě děti měly rády svá malá tajemství. Petruška se zatěšila na novou Borkovu tajnost. Pověsila se na laťky a dívala se za bratříčkem. Když jí to omrzelo, poskakovala zpět do zahrádky. Někde uvnitř vznikala v ní písnička. Ta stoupala výš a výše. Neměla slova, vlastně neměla žádný nápěv, když se to uváží. Došla až Petruščiným ústům a tam se projevovala drobnými zvuky, které znamenaly:
4: je tu pěkně, nic mě nebolí, zatancuju si.
5: Petruška se točí dokola a najednou bác. Z nejprudšího kroužení leží Petruška na trávě. Nechce se jí vstát. Kol dokola stojí sedmikrásky na dlouhých nožkách. Ach, jak ochotně se nechávají trhat. Potom začne plnými hrstmi škubat trávu.
4: Tak, to bude pro králička.
5: Petruška leží na trávě a z hůry na ní dopadá sluneční peřinka. Ve vršku hrušně sedí drost a povídá Petrušce.
8: Penatý pan tatínek, já jsem mušku larvu červa, slupnu rázem, na větvi se dám písničku zpívám, tjulida pjut. Slunce zlatý klase, v modro jasném jase, svít. Penatý pan tatínek, já jsem mušku larvu červa, slupnu rázem, na větvi se dám písničku zpívám, tjulida pjut.
5: Drozdí zpěv se odráží od každého lístku zahradních stromů. Poslouchá jej nejen Petruška, ale také Špaček. Ten si sedí na střeše své budky. Závidí drozdímu zpěváku a hned spouští svou vlastní písničku.
8: Petříku, Petříku, dosáhni na kliku, dosáhne-li Petruška, zaskřípu jí do ouška, vrz, skrz, drz. Všechny děti od 10 k 5, od 10 k 5, nadělají smetí. Vjuť, vjuť, dešťavku v trávě, schlédl jsem právě, frzaní, frzaní, frzaní, frzaní k snídani.
5: Do tohoto pěveckého zápolení zvoní sedmihlásek, trilkuje pěnkavka
1: a jako pilka pípá síkořička. Petruška se zvedá, aby lépe slyšela ptačí koncert, a v tom vidí, jak se k Špačkovi přidružila Špačice. Oba si vykračují po trávníku slepičími kroky. Hledají a pátrají. Nenadále Špaček roztáhne křídla, roztáhne i krátký ocas a už dřepí a tahá ze země žížalu. Když to ostatní žížaly spatřili, zarily se hluboko do země. A tak Špačice už žádnou žížalku nevytáhla. Špačtí párek usedl na bydílku před okrouhlým vchodem do budky. Svůj domek si pečlivě Špačci hlídali, však si jej museli po zimě vydobít na jiném páru, který se tam chtěl usadit. Špačkové tenkrát sekali zobáky jako šavlemi. Potýkali se ve vzduchu, potýkali se i křídly. To byl krutý boj. A naši Špačkové vyhráli. Začali snášet na hnízdo. Vlétali do budky se zobáky plnými všelijakých hebkých věcí a vylétali s prázdnou. Petruška to všecko viděla a začala si se Špačky povídat.
4: Máte postýlky vystlané mechem? Tam asi snášíte vajíčka. Špačíček pán, Špačíček pán, posloucháte také rádio? Zaspívejte mi.
9: A já sám, Špaček pán, svůj domek si ohlídám. Ženuško, víš, poletím výš.
1: Špaček vzlétl. Usadil se na hromosvodu a tam teprve začal dlouhou, předlouhou píseň. Jemu odpovídal jiný Špaček z hromosvodu sousedního domu. Sotva, že byl v půli, rozhlaholil se kos na lomenici zahradního domu naproti. Vpadl do toho čtvrtý od někud z topolu a pátý, šestý, ty zpěváky už ani nebylo vidět, jen vzdáleně slyšet. Všechny ty písně, tu přestávající, tu v půli uťaté, se střídali, doplňovali, zesilovali se do sboru. Tak splynuli s dechem větru, s šelestěním listí, s pospívováním jiných ptáků. Hudba jarního dne pronikala celý svět.
4: Petruško, já tu nejsem, já jsem ve škole.
3: Musíš přijít ze školy, protože já už jdu také ze školy.
4: Tak si budeme hrát na školu spolu. Já už tu mám 3 žáky.
3: Koho pak, prosím tě? To bych rád věděl, kdo by se u tebe učil.
4: Zrovna tuhle Julinka.
3: Taková panenka zádru. Ani mluvit neumí.
4: Ale za to je poslušná. A Vítek taky bude chodit do školy.
3: Prosím tě, takový plaváček. Toho dostáváš jen do vany, abys nebrečila, když ti myjou vlasy.
4: Ještě tu Mamba Jaju, ten bude sedět v poslední lavici, protože má dlouhé nohy.
3: Bája. A proč je celý černý?
4: Protože má bílý límec.
3: Žáci, žáci, do školy. Sedněte si do lavic. Já jsem učitel a budu vás učit.
4: Ale já sama.
3: Nejdřív já, potom ty. Ticho. Dnes máme přírodopis. Žáci, přinesl jsem vám obraz králíka divokého. Nechte kolovat.
4: Jú, ten je hezký.
3: Dávejte pozor. Králík divoký je savec. Co je králík, Petruško?
4: Věc.
3: Savec, jsem řekl. Bíložravý savec. Je to hlodavec, protože má hlodáky místo zubů. Co je králík, Bajajo?
4: Hladovec.
3: Řekl jsem hlodavec, máš 5, Bajajo, napíšeš 100krát, nedávali jsem pozor a páni rodiče, ať to podepíší a dáš to do žákovské knížky. Dál, všichni poslouchejte, kolik máš prstů, víte?
4: Vít, prosím, neví, on má ruce bez prstů.
3: Každý člověk má na rukou 10 prstů, opakuj to, Julinko.
4: Každý člověk má 10 prstů, prosím.
3: Na rukou.
4: Na rukou, prosím.
3: Tak žáci, žáci. A nyní počítejte na prstech se mnou. K hlodavcům patří, k Králík, zajíc, morče, veverka, křeček, plstucha, myši, krysa, potkan, hraboši. Opakuj to, Petruško.
4: Zalík, krajíc, veverka.
3: Králík, zajíc, veverka. A dál.
4: Zajíc, krajíc, veverka.
2: Čeček.
3: Křeček. Dál. No tak.
2: Plaváček.
3: Kde pak plaváček? Plaváček je tvůj vít a to není hlodavec. Křeček, plsťucha a potom my. No tak my, no.
2: Písk, písk, písk.
3: No tak my.
2: Myška.
3: To je dost. Ano, myši, krysa, potkan, hraboši. A co jsou to všechno?
4: Já vím, já sama, hladovci to jsou.
3: Hlodavci.
4: Ne, hladovci. A já mám taky hlad. Pojď, budeme jíst bochánky z písku, co jsem nadělala.
3: Tvoje bochánky se vůbec nedají jíst.
2: Už je tady zas.
3: Kdo?
2: Králík. Slyšíš kosa? Takhle vždycky křičí, když vidí kočku.
3: Je, podívej, teď si králíček hrabe noru, až kameny lítají. Počkej, onem vysyp své hračky z bedínky. Tak, podej mi ji a já ho vyčíjám a bedínku na něj poklopím. Rozumíš? A je. Ani nás neslyší, jak se zaryl do nory. Tak, a je náš. Sedni si na bedínku a já přinesu klec po andulkách.
4: Králíčku, jsi náš, budeš se mít u nás dobře. Já ti dám mrkvičku, salátek, natrhám ti jetýlek.
3: Tady je klec. Otevřel jsem dvířka a ty musíš pomalonku nadzvedávat bedničku. Králíku dělá hup a skočí do klece.
2: Už je tam, honem zavřít dvířka.
3: Ten je hezký. A jaký má ocásek? To je švanda. Ocásek, tomu říkají pírko. A jak jej přitiskl k tělu?
4: On se asi bojí, chudáček.
3: Já mu zaspívám, aby byl veselý.
10: Hájej, nínej, malej, spínkej.
4: Mlč, pšš. Já slyším jinou ukolébavku.

0: nespí. Nosík se mu pohybuje nahoru a dolů a koulí očima.
1: Já mu dám mrkvičku, na, chrupni si.
2: A já mu dám celou hlávku salátu. Hlávku, hlávku salátu, hlávku salátu. Na, vem si.
1: Vidíš, nechce a nechce, je smutný.
2: Hned mu natrám jetel, zrovna kvete.
0: Tu máš jetýlek, lupáčku, to ty rád?
1: Je. Nechce, obrátil se k nám zády.
0: A co kdybych mu dal třešničku? Kousni si do višničky, kousni. Nechceš? Ona je ještě zelená, viď? To ty nerád.
1: Natrhám ti 7 krásek, upletu ti věneček, ochutnej, jsou sladké.
0: On by raději skákal po poli, já je znám, ty divoké králíky. Pořád jen hrabou nebo přeskakují z hroudy na hroudu. Potřebují být na svobodě, to je to.
2: Poslouchej, vítr mu zpívá.

Ptáci v zahradě poznali, že nepřítel z konvalinek je zavřen. Viděli, že to není kočka, ale králík, který nikomu nemůže ublížit. Vrabci k němu přiletovali blíž a blíže, posedali mu na klec a dráždili ho čimčarováním.

0: Vidíte, vrabci? Králíček je zavřen. Je ve vězení. Vás, vrabčáci, taky zavřu. Za to, že se mu posmíváte.
1: Králíček je jako nějaký dobrý král, začarovaný zlým kouzelníkem do vězení.
0: Vyprávěj pohádku.
1: V pohádce by ho hrdina princistě vysvobodil. Podej mi lopatku. To bude jako zbraň.
0: Já sama ho osvobodím.
2: To byly skoky. To se prohnula záda. To se mu zavlnily svaly pod kůží. To se mu míhaly běhy. To se mu chvěly slechy. To se mu líbilo. Ano, to se králíčkovi nesmírně líbilo. Ale kolem klece spustili děti veliký povyk a křik.
3: Králíčku, králíčku náš!
4: Králíčku, králíčku náš, králíčku!
5: Ať si utekl. My jsme doma na zahradě a divoký králík je doma v polích. Tam je jeho svoboda. Tam bude spokojený.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: Jsem spáchal hřích.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Do jedné elektroprodejny přijde zákazník a říká: já bych chtěl, prosím vás, jednu vypálenou žárovku. On říká: no tak to my neprodáváme, no ale na co, prosím vás, potřebujete vypálenou žárovku? On říká: ale já si totiž doma zřizuju tmavou komoru, víte?
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info
4: Halo, halo.
0: Jste na stanici Hvězda.
5: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
5: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
5: Od 20. let do konce války.
6: My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kůže.

0: dál. Každý z nás něco má, co občas tlačívá.
1: Co mu dělá na tvář vrásky.
0: Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
1: Pro peníze nebo z lásky.
0: Rozdělme bolesti rovným dílem.
1: A pak dejme se za jedním cílem.
0: Všichni se sejdeme,
1: až svou zem najdeme.
0: Naschledanou.

0: Je to historie.
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Na jaře se všecko splete, ale jděte, co to chcete, říká děvče klukovi, když loučí. Protože se jaro žene, rád se každý zapomene, časem i ten starý zabloudí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá vlka, tlustá, tenká, vokatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Ví, že všechno dojde, co se vleče, neuteče. Ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku, děvčata, ten když se rozjede, nepovolí.

Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá holka tlustá, tenká vodkatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Že všechno dojde, co se vleče, se uteče, ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí.

to pošta je a lístek či psaní nadnese ti. Jen patříš obálku a poznáš na dálku to skryt, to pečetí. Růžové psaničko znamená randičko, nebo mé zlatičko, jak mám tě rád. Modré však helece, holčičko, nepleť se, já vím už, že ti chce.

0: poznámky do konce, to je kus na konce, neber si ho.
1: To byly časy.
2: To byly časy. Na stanici Hvězda.
3: Rozita, to je dítě jihu divoké, pružné tělo, černé vlasy, oči.

i boky v rytmu tance spí bělosti. Vlasy vlají, oči hrají prudkou radosti. A láska věčně mladá se do všech srdcí vkrádá snem touhy a žádostí. Rozita, Rozita, lásko moje skrytá, vzpomeň si, že o tobě

všecko moje skrytá, vzpomeň si, že o tobě jen sní. Že zůstaneš mojí, dokud ten svět stojí, dokud

se někdo sama ten rád není, nebo tě líbá s měsíčním osvětlením. Je to nejhezčí, víš, se na to není, někdy tak pak zase takový jak.

0: svých pouze na noc nás vezme. Každý z nás musí trochu lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít. Což bez lásky by srdce mohlo být, někdy tak, pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samotný rád není, nebo dělívat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není, někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka,
1: je to historie.
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písni?

0: To byly časy. Na stanici Hvězda.
1: Nemáte rád tramvaj? Tak proč nejezdíte autem?
2: Dejte pokoj autem, to se mi onehdy stalo na Zbraslavi v noci, slečno. Já jsem se zdržel na Zbraslavi až do 11:30, no a to už žádnej vlak nejede. Tak si myslím, jak já se chuděra malá dostanu do Prahy. Tak si myslím, počkám tady na silnici, až pojede nějakej vůz, požádám slušně a oni mi svezou do Prahy. Čekám půl hodiny, nic nejelo. Až najednou vidím, jak vodobříše po silnici jede auto. Ale jak? Pomalonku, krok za krokem, tíše, bezlučně. Přijede ke mně, já otevřu dvířka, podívám se dovnitř, auto prázdný, auto úplně prázdný a jede pořád dál. To si představte, jak já měl úzký kaťat. Tak si tam vlezu, auto jede pomalonku dál. Myslím si, jestli pak to auto u akcízu v Chuchli zastav. U akcízu v Chuchli dávám pozor, auto jede zase dál. Tak já tomu trošku rozumím, skočím k brzdě, zabrzdím, vůz zůstane stát a najednou se mi zezadu ozve, oni vole, co mi to brzdě, teď já to mám polámaný a tlačím to až od Zbraslavě.

byl jsem výjeden s námi z ledvice tuhle, že bude mít automobil tenký jako nudle. Já povídám, to nic není, to jsi neviděl. Kela samá, přepichovej, krásnej jsem.

Teatro Duelo, na Sentinelu, jsem zvázněnej už na polo. Ona si mi jezdí, bude si kresí, a když se nejvíc rozpálí, to bude mela, až se doela, s tím Sentinelem vypálí. Když jsem čundral po Sahaře svoji limuzínu, potkal jsem tam na Fordince klupu Beduzínu. Když jsem přijel do oázy, dostanu sem kout, jeden poustatej náčel.

0: Tak co pak vám vlastně schází? Vypadáte nějak polámán.
1: Šel jsem po silnici a byla tma jak v pytli.
0: Někdo vás přepad.
1: No jo, přepad. Motocykl. A kdyby jeden? Oni dva.
0: No a?
1: No kdyby, ale oni byli, jeli ty motocykly za sebou. Ale oni jeli vedle sebe. Jedno světlo se ke mně blížilo po pravé straně silnice, druhý po levé. Tak jsem si to přesně namířil mezi ty dvě světla.
0: No a?
1: On to byl autobus.

madam, můj vůz už čeká, jen dvě místa jsou však v něm jen. Madam, snad vás to leká, že sami dva pojedem. Já vím, že mnoho žádám, však věřte na mou čest. Jen cesta ve dvou, madam, tou pravou cestou jest. Jen cesta ve dvou, madam, tou pravou cestou k štěstí jest.

0: Duli-duli-dum, duli-duli-dum, Čimborasa. Vesele se na svět dívám, duli-duli-dum, duli-duli-dum, Čimborasa. Ačkoliv jsem drost, vím o světě dost, to, co dělám, dělám jenom lidem pro radost. Jo, sedím na větvi a zpívám, duli-duli-dum, duli-duli-dum, Čimborasa.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.

0: Jackson!
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Přijde na návštěvu teta a Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

mě nebaví ve městě žít. Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spad z města činžáků rovnou do města chat.

je lepší stranou zůstat stát. Dál od města činžáků i města chat.

0: Stanice Hvězda.
1: Když jsem rozum brál, hned jsem se ptal,
2: tak hned se ptal,
1: co je to gratis.
3: Víte, že bych to taky rád věděl.
1: A to řek mi strýc,
2: co řek ten strýc,
1: na světě nic
2: a vůbec nic,
1: nic není gratis.
3: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: chleba ani hrob a na něj nápis hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě.
0: Grátis. Svět je jako otec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene.
0: Grátis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda, vodu ti nepo...

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc vledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

Hvězda. Jen lehce se změnily rysy a lehce se zjemnily touhy. Jsi půvabná jako kdysi a já stále v roli slouhy.

Původně jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval jsem jí na

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Líp po steličku zvoním,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervozňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik.

a někdy brala do pěstí osazné příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nevznáze, spíše než třeba obězím lze tučnět tukem iluzí. Lze tučnět tukem iluzí, tučněla

0: všechno odnesla si k televizi, do křesla.
1: Vrávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit.
0: Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit.
1: Ta její tloušťka enormní je věcí dávno zašlých dní, dnes blidá je a vychrtlá, zkoulená v poutech, kde je tma.
2: Už neudrží ani květ, má katar z našich cigaret a

0: myslíme možná na to též a šeptáme si marně. Též.
1: Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč veřejích,

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak

mém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: i noc i den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: tak je plákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má svět obou.
1: No, tak má svět obou.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kožela, je to důvod.

Slečno, vy jste ta jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože vy jste tu. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která...

0: krát, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavé se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhlé a sošné vítám, oblé však nezamítám, všem tvarům možnost vítám, v tom lítám.

0: laskavou tu tvář. Laskám tváří jsem tváří tvář, jediná je láska moje.
1: Aj, si, si je.

se schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé

0: povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.
2: Na dosmrti navždycky.

0: Divadelko Halo, pod Ježím tady stanice Hvězda. Hudebně zábavný pořad Vzpomínáte? S Marií Látrovou a jejími hosty. Ta hudba nám starosti nedělala, ale o to větší jsme je měli při vyhledávání těch zábavných situací. Jednu takovou se nám podařilo navodit při zpočátku zcela nenápadném rozhovoru se zasloužilými umělci Janou Hlaváčovou a Luďkem Munzarem. Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara všichni známe z obrovského počtu rolí, jak ve filmu, tak v televizních inscenacích, a mnozí z nás nebo mnozí z vás je znají přímo z jeviště Národního divadla. Ale já bych na ně dnes chtěla prozradit takovou věc ze soukromí.
1: No ale tak prosím vás, ale malinko, jo, jenom
0: nemoc. Stačí říct, že jste manželé.
2: Ale tak to stačí mnoha lidem k tomu, aby si ostatní už vymysleli. Ne, já jsem chtěla říct domysleli.
0: Já si stejně myslím, že je to vlastně ideální, když máte stejné povolání, stejné záliby. A poslouchejte, hádáte vy se vůbec někdy?
2: Hádáme.
1: To je zase něco ze soukromí, že jo?
2: Hádáme, no. Já bych strašně nechtěla, aby jsme tady vypadali jako nějaký takový ukázkový dokonalý manželský pár, protože to snad není lidský vůbec.
1: Asi se nám to taky nepodaří.
2: Ne. Pak bych nerada zarmoutila doktora Plzáka, protože ten výraz šťastné manželství, to šťastné, na to je přímo alergický. A já si myslím, že to snad ani není možné, že to musí mezi lidmi dojít k nedorozumění někdy nebo k výměně názoru.
1: To já jsem dokonce čet a myslím, že to bylo právě od doktora Plzáka, že takový vztah, takový to manželství, který plyne, který tak teče, že je dobrý, aby si ordinovalo hádky.
0: Tak to byl určitě doktor.
1: Aby si ordinovalo takové určité nesváry, že? Protože to usmířování vždycky bývá krásný. Ale fakt je, že my si ty hádky ani neordinujeme, ale ani se jim nevyhejbáme.
2: Ne, tak já si myslím, že vážně to se stane, že se lidi někdy nedohodnou.
3: Bezpečí stanice Hvězda.

už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Jak je svět zařízen? Honem, co pak bych vám tak povídal, co by vás bavilo? Povídejte nám třeba, třeba povídejte, jak je svět zařízen. Jak je svět zařízen? Co pak bych to mohl všechno vypovědět? To bych vám musel povídat od rána až do večera, od večera zase do rána, dneska, zítra a pozítří, letos i napřes rok. 5 let bych musel povídat a ještě by to nebylo všechno pověděno. A třeba 8 let a ještě bychom nebyli na konci. A kdybychom si ještě 4 roky přidali, ani pak ještě bychom to všechno nevěděli, jak je svět zařízen. Na to právě je škola. A potom ještě všelijaké jiné školy, abyste se tam, děti, pěkně všechno po pořádku dověděli. Proto přece musíte chodit do školy, abyste se tomu všemu naučili a něco o tom věděli. No ale my bychom to chtěli vědět hned. A to by byla legrace. Pak bychom ani nemuseli chodit do školy. A vůbec, my bychom udělali svět docela jinak. Jinačí, než jaký je. A jak jinak byste, děti, ten svět udělali? Jinačí. Zábavnější. Tak, jak bys ty, Frantíku, ten svět jinak zařídil? Dobře. Já bych chtěl, aby lidé nemuseli nic dělat a aby všechno za ně udělali skřítkové. Lidé by ráno vstali a už by měli šaty a boty vyčištěné od skřítků, snídaní uvařenou a oběd by za ně udělali skřítkové a večeři taky. Všechno, všecinko by ti skřítkové udělali.
2: A co by dělali lidé?
1: Lidé? Nic. Jenom by si pořád hráli a měli by se dobře, protože by jim museli sloužit ti skřítkové.
2: To bys tomu Frantíku moc nepomohl. Lidé by nedělali nic, na nic by ani nesáhli a za to by za ně museli pracovat chudáci skřítkové. Nebylo by ti pak těch skřítků taky trochu líto? A co kdyby si pak jednou ti skřítkové řekli, když lidé nedělají, my také nebudeme nic dělat? A když by se pak sebrali a odešli někam pryč a nechali by tu lidi, ať si lidé sami pomohou, jak dovedou, a lidé by nic neuměli a nedovedli by žádnou práci vzít dobře do ruky.
1: To já, povídá Mirko, bych to na světě zařídil tak, že by všichni lidé mohli lítat ve vzduchu. Že by létali v aeroplánech, v balónech, nebo že by měli křídla a letěli by si, kam by chtěli. Pánečku, já bych lítal.
2: A co kdybys ve vzduchu zabloudil?
1: Jak bych tam mohl zabloudit, když ve vzduchu nejsou žádné lesy?
2: Snadno. Letěl bys třeba moc vysoko a daleko. A pak už bys kolem sebe nic neviděl. Všude dokola by byl jen vzduch a vzduch. Žádná cesta, žádná ulice ani domy. A ty bys už pak ani nevěděl, na kterou stranu se vrátit. A tak bys tedy ve vzduchu zabloudil a netrefil bys už domů.
1: To já bych tak vysoko a daleko nelétal a vzal bych si sebou vždycky maminku.
2: Ale maminka by možná neměla čas? Třeba by musela vařit.
1: Tak to by teda mohlo být na světě zařízeno tak, že všechny věci by byly z jídla. V řekách by teklo mléko a káva a ve studních by byla polévka a na stromech by rostly buchty a pečené maso, domy by byly z perníku a z dortů a skály by byly z cukru.
2: A fuj! To by potom lidé ani nebyli jako lidé. To by nad vším tím jídlem lítali jako mouchy. Možná, že by se tak z lidí staly veliké mouchy. A žádní lidé by pak vlastně ani nebyli, jenom takové veliké mouchy. To by se jistě mamince nelíbilo. Ta by jistě nechtěla lítat jako moucha nad bábovkou. A tatínek?
1: Tatínka by maminka lítat nenechala taky. Víte co? Povídá Alenka. To já bych svět zařídila docela jinak. Já bych ho zařídila tak, aby všude byly peníze a každý by si jich mohl vzít, co by chtěl a lidé by pak nemuseli pracovat. Každý by si za ty peníze koupil, co potřebuje a když by pak už žádných peněz neměl, tak by šel a vzal by si zas peníze nové a zas šel vesele kupovat.
2: A co kdyby byl někdo takový zlý a nepřejícný? Že by všechny ty peníze pozbíral sám pro sebe a pořád by chodil a sbíral je jen pro sebe a jiným lidem by pak už žádné nenechal.
1: Tak víte co, povídá Alenka, tak by to mohlo být tak, že všechno na světě by bylo zadarmo. To by bylo ještě lepší. Člověk by šel třeba z dohračkářského krámu nebo do cukrářství a vybral by si, co se mu líbí a na co má chuť. A pak by řekl maucta a lidé v krámě by také řekli maucta, nikdo by nic nemusel platit a zas by si šel někam do krámu pro boty nebo pro šaty. A tak by to bylo všude, že by všecko, všecinko bylo zadarmo a lidé by nemuseli pracovat.
2: A co ti lidé v těch krámech? To je, Alenko, přece také práce po celý den. A ti ostatní by nedělali nic, jenom by chodili a vybírali si zadarmo, co by se jim ráčilo.
1: No přece, tak tedy ti lidé v těch krámech by také měli všechno zadarmo a vybrali by si všude, co by chtěli.
2: Ale vždyť přece by všechny ty věci musel někdo urobit. Museli by přece nějací lidé časně ráno vstávat a ty rohlíky a to cukroví upéci pro ty ostatní, kteří by si to pak jen vybrali, snědli, nic by za to neplatili a nemuseli by nic dělat. Nebo ty hračky. To by museli také nějací lidé v dílnách a továrnách udělat. A šít boty a šaty. To by někteří lidé museli pracovat za ty jiné, kteří by měli všechno zadarmo a nedělali by nic. To potom ti, co pracují, by si řekli, a to bychom byli hloupí, abychom pracovali, když ti ostatní mají všechno zadarmo a nemusí dělat nic. A tak by také nic nedělali. A potom by v krámech nebylo žádné zboží, ani jedna houska, ani jedna kokoska, nikde žádné boty ani šaty, nikde by se nic nedostalo, protože by nikdo na světě nechtěl pracovat. A lidé by umřeli hladem a byl by konec světa.
1: Tak tedy by všichni lidé museli pracovat.
2: Však to také dělají. Maminka pracuje, tatínek pracuje. Každý dospělý člověk musí dělat nějakou práci. I děti pracují. Chodí do školy, učí se a to je přece také práce. Děti přece musí chodit do školy, aby se něčemu naučili. Aby až dorostou, uměli něco na světě dělat. Aby uměli pracovat.
1: Já až budu velká, povídá Alenka. Já bych chtěla být kuchařkou, nebo paní doktorkou, nebo ještě raději vdaná, jako je maminka.
3: A já, povídá Mirko, já bych chtěl být takovým šoférem, co lítá v balóně nebo v aeroplánu.
2: A Věrka by chtěla být učitelkou. Boženka by chtěla být prodavačkou v krámě.
1: Toník by chtěl stavět mosty a věže a tunely, být inženýrem.
2: A Otík by se chtěl stát vojákem nebo hasičem.
1: To jen Dane.
2: Jenda by chtěl být myslivcem.
1: Vlastě by se nejvíc líbilo, kdyby mohla být švadlenou, ne, modistkou. A co ty, Karlíčku?
4: Já bych chtěl být ten pán, co je nahatej.
2: Jakým nahatým pánem bys chtěl být?
4: Jako jsem viděl na obrázku, byli takoví páni, jenom plavky měli.
2: Aha, zápasníkem, nebo snad plavcem?
4: Ano, plavcem, anebo kapitánem, nebo námořníkem.
2: Tak víte co, děti, to už musíte s tím vším začít, abyste se tomu všemu brzo naučili. Necháme už povídání a jděte si hrát.
4: Ano, hrát, pojďte si děti hrát, ale na co?
2: Hrajte si na vaření, s panenkami, s větrníčky a s drakem, hrajte si na školu, na prodávání, stavte si v písku tunely a města, nebo si hrajte na vojáky, na hasiče a na myslivce, na šití z hadříčky a na vlak, hrajte si na loď a na závody, o je, děti. To je na světě nějakých her na všecko, čím se až budete veliké chcete stát.
4: Už si hrajeme. A na co vy si, pane Čapek, budete hrát?
2: Já? Já si budu hrát sám na sebe.
4: Hehe, a jak si to, pane Čapek, na sebe hrajete?
2: Jak? Takhle. Zakouřím si a přecházím chvilku sem a tam. Hleďme, povídám si přitom. Tak tuhle práci jsem už udělal. No, tak to jsem rád, že je hotová.

za krásou květin i s tím se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Arméni dnes volí parlament. Nejde přitom o nic menšího než kdekoliv jinde poblíž ruských hranic. Válka Západu proti Rusku na Ukrajině se blíží k nějakému typu ukončení a proto je nutno rozehrát válečné či předválečné hry v dalších zemích bývalého Sovětského svazu od Baltu po Kavkaz. Arménie s Ruskem sice přímo nesousedí, ale je to asi tak, jako bychom říkali, že Česká republika nesousedí s Ukrajinou, když je mezi námi ještě Slovensko. Na severu má Gruzii, na západě Turecko, na východě turecký Azerbajdžán a na jihu Írán. O Náhorním Karabachu raději ani nemluvě. A protože by nás to mělo zajímat? Z mnoha důvodů. Tento 3milionový národ, jehož státnost sahá až do 3. tisíciletí před Kristem, byl první, který přijal křesťanství za státní náboženství. Stalo se tak roku 301 po Kristu. Slavný Jerevan, jestli si vzpomínáte na rádio Jerevan, tak to je ono, založil ještě pár desítek let před vznikem Říma. Hájové, jak si Arméni říkají, se usadili přímo pod biblickou horou Ararat, na níž po potopě přistál Noé. Tu horu jim ovšem ukradli Turci, kteří během první světové války doslova vybili na půl druhého milionu Arménů. Masakr, který si vůbec nelze představit. To všechno mají za sebou, stejně jako desetiletí, co by součást Sovětského svazu. Po jeho rozpadu získali sice samostatnost, ale boje o existenci jim neskončily. Náhorní Karabach, odkud je nakonec opět azerbajdžánští Turci ve statisících vyhnali, je toho jen dalším dokladem. Tato vpravdě fantastická země v horách Velkého Kavkazu se logicky dostala do hledáčku Západu při obkličování Ruska právě tak jako Gruzie. A dnes tam volí parlament. Od převratu v roce 2018, to byl takový ten jeden z dílků pověstných barevných revolucí v západní režii, vládne zemi coby premiér Nikol Pašinjan, šéf strany s typicky příznačným názvem Občanská smlouva. Vzpomínáte na naše popřevratové Havlovo občanské hnutí, že? Tento demokrat západního střihu nechal včera, den před volbami, zatknout 6 kandidátů opoziční strany Silná Arménie, vedené Samvelem Karapetyanem. Pašinjan je placený z Bruselu i z Washingtonu. Vede zdejší pátou kolonu, která sebevražedně směřuje k EU. Karapetyan chce naopak udržet silné vazby na Rusko, ostatně Arménie je součástí euroasijského ekonomického bloku, jemuž Rusko dominuje. Pašinjan požadoval, aby volební komise rovnou vyškrtla Silnou Arménii z voleb. To se mu sice nepodařilo, ale zatčení 6 jejich kandidátů pár hodin před hlasováním je uplatněním rumunského scénáře se vším všudy. Také zdůvodnění a použitý slovník je jako přes kopírák. Poslechněte si to, cituji. V průběhu předběžného vyšetřování trestní věci týkající se materiálního podněcování řady osob a praní špinavých peněz ve zvláště velkém měřítku. Bylo zahájeno trestní stíhání proti 6 parlamentním kandidátům z bloku Silná Arménie, oznámil tzv. Vyšetřovací výbor. Ani tak není zcela jisté, jak volby dopadnou. Svědčí o tom, že všechny připravené podvody musely být zásadně ohrožené, jestliže Pašinjan sáhl k tomuto dramatickému kroku. Rumunsko, Moldávie, fakticky také Rumunsko, Gruzie a Arménie jsou podrobeny téže tortuře. Západ si zde vytvořil obvykle v hlavních městech vrstvu závislou na korupčním schématu pátých kolon. Ostatně v Kišiněvě žije více než třetina Arménců, kteří neprchli do zahraničí. Je víceméně jasné, co se stane, jestliže navzdory všemu nedostane Pašinjan ani tolik hlasů, aby mohl sám vytvořit vládu. A pokud ji přesto vytvoří? Rusko už upozornilo, že Arménie prostě nemůže být členem obou hospodářských bloků, takže si bude muset vybrat. Jestli chce zamířit k tomu unijnímu, ponese pochopitelně následky. Musíme si nutně položit otázku, k čemu vlastně celý tenhle tanec umírajícího západu směřuje. Válku proti Rusku na Ukrajině prohrává, respektive fakticky už ji prohrál, jen to nemůže své stále nespokojenější a pobouřenější veřejnosti přiznat. A tak stupňuje provokativní útoky na Rusko prostřednictvím takzvaně ukrajinských dronů, především z pobaltských státečků, jež jsou vlastně jakousi obdobou těch na jihu v okolí Kavkazu a Černého moře. V Rusku nikdo nepochybuje, že řízení těchto úderů je v rukách britských a západoevropských tajných služeb a států NATO. Německo zaseklo dluhovou sekeru, která vyvolává vzpomínky na Hitlerovu válečnou ekonomiku a buduje armádu, která má poměrně rychle dohnat a předehnat tu polskou. Dokonce už i ve Francii tamní generalita nervózně pokřikuje, že taková vojenská dominance Německa bude nebezpečná. A to mají Frantníci své vlastní jaderné zbraně, i když jejich nosiče uvázli v hlubokém pravěku a proti ruským jsou jen šrot, nicméně i tak mimořádně nebezpečný. A protože nemohou říct si pravdu o kámošovi Mercovi, vznášejí únikové otázky, cože se prý stane, jestli v Německu zvítězí ve volbách ta krajně pravicová AfD, ta alternativa pro Německo. Ta má aktuálně i podle patřičně upravených průzkumů proti vládnoucím lidovcům bavorského kancléře Merce, toho velkého kámoše sudeťáku, už docela slušný náskok. Dnes by AfD volilo zhruba 30% Němců, zatímco CDU dál klesá a v současnosti se pohybuje těsně nad 20%. Jestli to tak půjde dál, pak to nezvládne ani německá verze rumunského volebního scénáře. K témuž v bledě modrém se ovšem před prezidentskými volbami příštím roce schyluje ve Francii. Tamní Macronovi progresivci se děsí scénáře, při němž se do druhého kola dostane radikální socialista Jean-Luc Mélenchon proti pravděpodobnému kandidátovi, když Marine Le Penové po Rumunsku zakáže soud kandidovat, kandidátovi Národního sdružení Jordanu Bardelovi. Pak by totiž nebylo možné, aby se proti skutečně lidovému kandidátovi spojili ročildovské peníze s místní pátou kolonou bruselských zájmů, jako se stalo v případě nastolení Macrona. A Británie? Tam kráčí skutečný otec Brexitu Nigel Farage už poměrně neotřesitelně za vítězstvím, jak nad lejbristy premiéra chromou kachnou Starmera, tak nad takzvanými konzervativci, ale ve skutečnosti ani jedni nejsou to ani to, ale za to válku s Ruskem by jako záchranný kruh chtěli obě polomrtvé partaje. Takže znovu, je vůbec možné, že tihle uměle udržovaní vládci hlavních evropských zemí chtějí zaútočit na Rusko podle takzvaných odhadů německých generálů nejpozději v roce 2029? Ano, bez pochyby. Je to pro ně jediný způsob, jak se udržet u moci proti stále aktivnější a stále víc rozbouřené veřejnosti. A to mají v rukách korporátní média na celém kontinentě. Jenže jejich nekonečná válečnická propaganda, lhaní o situaci na Ukrajině, lhaní o situaci v Rusku, však už zjevně ztrácí účinnost. A je před nimi ještě jeden velký problém. Jakmile se promění zásadním způsobem volební nálady, nepůjde je bez války jen tak vrátit zpátky do ovladatelných koryt. Takže je jasné, proč Němci mluví o roce 2029. V červnu téhož roku totiž mají proběhnout takzvané volby do takzvaného Evropského parlamentu. Jakmile by prošvihli i je, no, pak dokonáno jest. Proto jsou tak důležité i dnešní volby takzvané v Arménii, stejně jako každé další v ruském měkkém podbřišku. zvlášť když jeho ukrajinskou část evropské NATO tak či onak brzy vyklidí. Nebo ne? Rusko totiž už jasně pochopilo, že k nějakému otevřenému střetu s evropským Západem dojít musí. Vladimír Putin sice volí stále opatrná slova, ale jeho ministr zahraničí, super zkušený diplomat Sergej Lavrov, si už nebere servítky ani vůči Američanům a Donaldu Trumpovi. Putin vše zatím spíše opět zmírní, no ale dlouho to ani on již žehlit nebude moci. Také v Rusku se totiž blíží parlamentní volby a radikálnější vlasteneční politici i média po bombardování Petrohradu stupňují požadavky na ráznou odpověď. Samozřejmě nikoli vůči Kyjevu a Šaškovi Zelenskému, ale tam, odkud skutečně drony s náložemi vzlétly, na hlavní města proradného evropského Západu. Je děsivé, že šílenými výroky prezidenta Pavla mezi ně dnes nutno počítat i Prahu. Je to klasický paradox. Končící prohraná proxy válka je nejnebezpečnějším okamžikem, protože se může snadno změnit ve válku otevřenou. Spolu s válkou Izraele a Spojených států proti Íránu a v ní pramenící ještě hlubší hospodářské krizi Západu, to může nahrávat myšlence vyřešit celý gordický uzel stylem Alexandra Velikého. Rozetnout jej jednou provždy. Když na Araratu přistál Noé, bylo po potopě. Dnešní zmasírované volby nad dohled od této biblické hory přibližují potopu, pro niž žádná archa není k dispozici. Ostatně Hospodin řekl jasně, že příště už to vodou neudělá a svatý Petr zmínil oheň. A nebo je zastavíme.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.
2: Dují potopu, pro niž žádná archa není k dispozici. Ostatně Hospodin řekl jasně, že příště už to vodou neudělá a svatý Petr zmínil oheň. A nebo je zastavíme.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.

Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.

pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jackie z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red,

A všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obchází.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládá.

odpadem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo, ahoj.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiproud.info

Víte, ono velký, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si nejma se mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. A on teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vidíte majdánky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Osmdesátky o osmé.

šepot jako lehký dech. Krev, pot a slzy za úsměv.

Vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi, nevím.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.
2: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem 2 lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V české televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebemenšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. a své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž manipulace se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Uprostřed hladiny.

0: Stanice Hvězda.
1: Moje tajná lásko z pátý třídy, kam jsem s tebou chodil jako kluk, nosila si známky o

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Velké prádlo dřív už není v moře.

0: v daných dám.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavkář.

0: host, kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda,

0: desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Proč nezapomenout raději na ně? A proč si nepřipomenout ta jména vaše? Ne, dneska se nevrátím dolů do lázní. Je škoda každé hodiny a po oběd vám tady nahoře ve stínu kaštanu nad jejíž korunami činí červená věž vyhlídky. A to, co cítím, co bych nazval vděčností úhrnem, si nechám opakovat některou písní zdejší hrací skříně. To je taková jedna z mých zdejších tradic, jeden z obyčejů mého každoročního pobývání tady. Vždycky si najdu písničku, která mi bude leitmotivem, pro kterou si sem zajdu a tady posedím, a kterou si pak vždycky dám ještě jednou při odchodu, aby za mnou zněla, aby doznívala, abych se odtud při jejich posledních taktech vzdaloval a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. A letos? Už jsem tam hodil korunu, už to tam hraší, deska byla vybrána a uchopena. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je mechanismus, jsou tam skřídci. Deska je nesena, položena, zpěv se blíží, zpěv je tu.

Zdá se vám to málo, nebo příliš samozřejmě banální? Mně ne. Bylo by dobré, kdybychom každé ráno tohle věděli. Tohle si uměli říci. Právě dnes je dnešek a jenom dnes. Zítra ovšem bude taky dnes a v tom je všechna šálivost času. Pořád to budou dnešky, ale bude jich ubývat a ubývá jich. Stávají se z nich předvčerejšky a jednoho dne se probudíme s pocitem, že právě dnes je opět jeden dnešek, ale netušíce, že už jenom dnes. Ale píseň zní dál. A tak dál jen dál užívej svých roků pár. Co den dal. S radostí ber každý dar. Zdá se vám to málo? Neříká to nic velkého? Nevypadá to moudře? Netvrdím, že to říká něco velkého a že to moudré je, ale na malé ploše písničky, v tom malém kruhu desky je něco uzavřeno. Slovo o nezbytnosti, o způsobu, který bychom se měli učit, brát všechno s radostí. A včetně špatného počasí, bolestí, ztrát a trablů. Za 100 let, jak víme, nic už neskazíme. Písně naše jen se nes. Gaudeamus juvenes. Gaudeamus juvenes. Vždycky jsem se bál odjezdu od někud a odkudkoliv. Dokud jsme na začátku prázdnin nebo života, klene se před námi všechen ten příští čas jako krásná nedohledná dálka. Ale už tehdy je později, než si myslíme. Ještě jsem tu. Ještě se stačí ohlédnout a vidím. Obklopeno neklidným rámem plyne povětřím mé město jasných barev, věžičky, římsy, sloupy balkonu, krajkový štuk. Ještě mi může před očima přeletět pták, podobající se v té chvíli kolonádě. Ještě se může a třeba jenom na okamžik objevit mezi stromy dům. Ještě jsem tu. A ještě přijde večer a bude noc. Já půjdu ještě jednou ulicemi a uvidím jakési okno ve výšce. Poslední osvětlené okno. A budu vědět. Ve žlutém světle malé lampičky se dívčí ruka chápe květin.

pak je jitro, den odjezdu. Odjíždíme. Ne, ještě se mohu ohlédnout a ještě vidím. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Plachtový dvojí zeleně. Temné zeleně lesů a světlé zeleně trávníků. Loď v modrém moři času, který je jeden. Je to čas těch, kdo tady vysoušeli bažiny a nad roklemi rozepěli křídla kolonády. Je to čas Ulriky a Elegie. Je to čas všech, láskyplný, milostný čas všech, kterým toto místo bralo dech, či kterým naopak jej vracelo. Je to čas můj a bude to čas dalších, kteří přijdou a pro které jsem jen jeden z přemnohých chtěl vyslovit toto své vyznání. Řekl jsem, že jednou z mých osobních tradic tady je dát si svou píseň ještě při odchodu, aby za mnou zněla, abych odcházel při jejich posledních taktech a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. Věren tomuto zvyku házím tedy ještě teď korunu do hrací skříně a ať mi prominou mý posluchači, že odjížděje odtud nesahám pro závěr do výšin klasiků, kteří tudy prošli, a že nechávám za svými zády doznít píseň, která mi byla písní tohoto léta. Léta roku 1973.

0: My děkujeme, jste krásně zpívali.
1: Noc plná hvězd.
2: Jo, já býval lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál.
1: Noc plná hvězd.
2: Jo, já býval lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál.

teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, je, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidím, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan, že prej u nás študoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak jsem vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předcházet, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani, co nechci dát,
Dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, letím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě.

Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, když se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenových, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li u přepážky vás.

0: nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Jste na stanici Hvězda.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: draky Edem Kisly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Noc s hvězdou.
2: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
3: Jaký med?
2: Archimed.
3: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
2: Protože se máme učit Archimedův zákon.
3: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed, to byl Archimedes, žádný Archimed.
2: A kdo to byl Archimedes?
3: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
2: Jaký zákon, tatí?
3: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
2: Komu to nařídil?
3: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
2: Z té vany.
3: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
2: A proč tam lez, tatí?
3: Protože byla si zamazaný.
2: Od čeho?
3: Od čeho porád. Nejspíš od toho, jak lez po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
2: Vanu.
3: Žádnou vanu.
2: Rybník.
3: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
2: Sím vím, tatí.
3: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
2: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
3: No voják k němu přišel, to se neví, jestli desátník. No a co?
2: A šlápnul mu na ty kruhy.
3: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
2: Archimedes povídal, šlap si po svých, sloné.
3: Já ti dám šlap si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
2: Vzdělanec.
3: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
2: No tohle mu jistě neřekl, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
3: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
2: Voják?
3: Jo.
2: Voják povídá, hele, hele.
3: Žádný hele, hele.
2: Ne.
3: Boleč, že ne. Vždyť ho píchnul.
2: Čím, tati?
3: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
2: Asi kružítkem, vy, tati?
3: No možná, to by mohl.
2: A pak?
3: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
2: Do kruhu.
3: Do vany.
2: Do vany, že jo, tati?
3: No ovšem, že ano. A přitom vyšplouh vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No ukáž přesně, najdi to v té knížce.
2: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
3: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
2: To těleso, viď, tatí?
3: No, když váží málo, vytlačí málo.
2: Když váží moc, vytlačí moc.
3: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
2: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
3: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
2: Že nemá...
3: Celou větou?
2: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
3: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

0: Já radši koukal za tebou a zpíval z plných plic. Mě prázdný ruce nezebou a v kapsách nemám nic.
1: Od dětství tě učili, jak dosáhnout vždy cíl.

0: že měl jsem vždycky dva na moudrý rady, kterých bylo dost.
1: Co morálce se nehodí, to pod pokličku dát a místo dobrý pohody si prášky na noc brát.
0: Mě všechny vlaky ujeli na cestě za štěstí a já jim ještě rukou zamával. Můj starý vak se zabalí a tam, kde stoupá dým, dál táhnu s novou nadějí, kterou už nestratím.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Arméni dnes volí parlament. Nejde přitom o nic menšího než kdekoliv jinde poblíž ruských hranic. Válka Západu proti Rusku na Ukrajině se blíží k nějakému typu ukončení a proto je nutno rozehrát válečné či předválečné hry v dalších zemích bývalého Sovětského svazu od Baltu po Kavkaz. Arménie s Ruskem sice přímo nesousedí, ale je to asi tak, jako bychom říkali, že Česká republika nesousedí s Ukrajinou, když je mezi námi ještě Slovensko. Na severu má Gruzii, na západě Turecko, na východě turecký Azerbajdžán a na jihu Írán. O Náhorním Karabachu raději ani nemluvě. A protože by nás to mělo zajímat? Z mnoha důvodů. Tento 3milionový národ, jehož státnost sahá až do 3. tisíciletí před Kristem, byl první, který přijal křesťanství za státní náboženství. Stalo se tak roku 301 po Kristu. Slavný Jerevan, jestli si vzpomínáte na rádio Jerevan, tak to je ono, založil ještě pár desítek let před vznikem Říma. Hájové, jak si Arméni říkají, se usadili přímo pod biblickou horou Ararat, na níž po potopě přistál Noé. Tu horu jim ovšem ukradli Turci, kteří během první světové války doslova vybili na půl druhého milionu Arménů. Masakr, který si vůbec nelze představit. To všechno mají za sebou, stejně jako desetiletí, co by součást Sovětského svazu. Po jeho rozpadu získali sice samostatnost, ale boje o existenci jim neskončily. Náhorní Karabach, odkud je nakonec opět azerbajdžánští Turci ve statisících vyhnali, je toho jen dalším dokladem. Tato vpravdě fantastická země v horách Velkého Kavkazu se logicky dostala do hledáčku Západu při obkličování Ruska právě tak jako Gruzie. A dnes tam volí parlament. Od převratu v roce 2018, to byl takový ten jeden z dílků pověstných barevných revolucí v západní režii, vládne zemi coby premiér Nikol Pašinian, šéf strany s typicky příznačným názvem Občanská smlouva. Vzpomínáte na naše popřevratové Havlovo občanské hnutí, že? Tento demokrat západního střihu nechal včera, den před volbami, zatknout 6 kandidátů opoziční strany Silná Arménie, vedené Samvelem Karapetianem. Pašinian je placený z Bruselu i z Washingtonu. Vede zdejší pátou kolonu, která sebevražedně směřuje k EU. Karapetian chce naopak udržet silné vazby na Rusko, ostatně Arménie je součástí euroasijského ekonomického bloku, jemuž Rusko dominuje. Pašinian požadoval, aby volební komise rovnou vyškrtla Silnou Arménii z voleb. To se mu sice nepodařilo, ale zatčení 6 jejich kandidátů pár hodin před hlasováním je uplatněním rumunského scénáře se vším všudy. Také zdůvodnění a použitý slovník je jako přes kopírák. Poslechněte si to, cituji. V průběhu předběžného vyšetřování trestní věci týkající se materiálního podněcování řady osob a praní špinavých peněz ve zvláště velkém měřítku. Bylo zahájeno trestní stíhání proti 6 parlamentním kandidátům z bloku Silná Arménie, oznámil tzv. Vyšetřovací výbor. Ani tak není zcela jisté, jak volby dopadnou. Svědčí o tom, že všechny připravené podvody musely být zásadně ohrožené, jestliže Pašinian sáhl k tomuto dramatickému kroku. Rumunsko, Moldávie, fakticky také Rumunsko, Gruzie a Arménie jsou podrobeny téže tortuře. Západ si zde vytvořil obvykle v hlavních městech vrstvu závislou na korupčním schématu pátých kolon. Ostatně v Kišiněvě žije více než třetina Arménců, kteří neprchli do zahraničí. Je víceméně jasné, co se stane, jestliže navzdory všemu nedostane Pašinian ani tolik hlasů, aby mohl sám vytvořit vládu. a pokud ji přesto vytvoří? Rusko už upozornilo, že Arménie prostě nemůže být členem obou hospodářských bloků, takže si bude muset vybrat. Jestli chce zamířit k tomu unijnímu, ponese pochopitelně následky. Musíme si nutně položit otázku, k čemu vlastně celý tenhle tanec umírajícího západu směřuje. Válku proti Rusku na Ukrajině prohrává, respektive fakticky už ji prohrál, jen to nemůže své stále nespokojenější a pobouřenější veřejnosti přiznat. A tak stupňuje provokativní útoky na Rusko prostřednictvím takzvaně ukrajinských dronů, především z pobaltských státečků, jež jsou vlastně jakousi obdobou těch na jihu v okolí Kavkazu a Černého moře. V Rusku nikdo nepochybuje, že řízení těchto úderů je v rukách britských a západoevropských tajných služeb a států NATO. Německo zaseklo dluhovou sekeru, která vyvolává vzpomínky na Hitlerovu válečnou ekonomiku a buduje armádu, která má poměrně rychle dohnat a předehnat tu polskou. Dokonce už i ve Francii tamní generalita nervózně pokřikuje, že taková vojenská dominance Německa bude nebezpečná. A to mají Frantníci své vlastní jaderné zbraně, i když jejich nosiče uvázly v hlubokém pravěku a proti ruským jsou jen šrot, nicméně i tak mimořádně nebezpečný. A protože nemohou říct si pravdu o kámošovi Mercovi, vznášejí únikové otázky, cože se prý stane, jestli v Německu zvítězí ve volbách ta krajně pravicová AfD, ta alternativa pro Německo. Ta má aktuálně i podle patřičně upravených průzkumů proti vládnoucím lidovcům bavorského kancléře Merce, toho velkého kámoše sudeťáku, už docela slušný náskok. Dnes by AfD volilo zhruba 30% Němců, zatímco CDU dál klesá a v současnosti se pohybuje těsně nad 20%. Jestli to tak půjde dál, pak to nezvládne ani německá verze rumunského volebního scénáře. K témuž v bledě modrém se ovšem před prezidentskými volbami příštím roce schyluje ve Francii. Tamní Macronovi progresivci se děsí scénáře, při němž se do druhého kola dostane radikální socialista Jean-Luc Mélenchon proti pravděpodobnému kandidátovi, když Marine Le Penové po Rumunsku zakáže soud kandidovat, kandidátovi Národního sdružení Jordanu Bardelovi. Pak by totiž nebylo možné, aby se proti skutečně lidovému kandidátovi spojili ročildovské peníze s místní pátou kolonou bruselských zájmů, jako se stalo v případě nastolení Macrona. A Británie? Tam kráčí skutečný otec Brexitu Nigel Farage už poměrně neotřesitelně za vítězstvím, jak nad lejbristy premiéra chromou kachnou Starmera, tak nad takzvanými konzervativci, ale ve skutečnosti ani jedni nejsou to ani to, ale za to válku s Ruskem by jako záchranný kruh chtěli obě polomrtvé partaje. Takže znovu, je vůbec možné, že tihle uměle udržovaní vládci hlavních evropských zemí chtějí zaútočit na Rusko podle takzvaných odhadů německých generálů nejpozději v roce 2029? Ano, bez pochyby. Je to pro ně jediný způsob, jak se udržet u moci proti stále aktivnější a stále víc rozbouřené veřejnosti. A to mají v rukách korporátní média na celém kontinentě. Jenže jejich nekonečná válečnická propaganda, lhaní o situaci na Ukrajině, lhaní o situaci v Rusku, však už zjevně ztrácí účinnost. A je před nimi ještě jeden velký problém. Jakmile se promění zásadním způsobem volební nálady, nepůjde je bez války jen tak vrátit zpátky do ovladatelných koryt. Takže je jasné, proč Němci mluví o roce 2029. V červnu téhož roku totiž mají proběhnout takzvané volby do takzvaného Evropského parlamentu. Jakmile by prošvihli i je, no, pak dokonáno jest. Proto jsou tak důležité i dnešní volby takzvané v Arménii, stejně jako každé další v ruském měkkém podbřišku. zvlášť když jeho ukrajinskou část evropské NATO tak či onak brzy vyklidí. Nebo ne? Rusko totiž už jasně pochopilo, že k nějakému otevřenému střetu s evropským západem dojít musí. Vladimír Putin sice volí stále opatrná slova, ale jeho ministr zahraničí, superzkušený diplomat Sergej Lavrov, si už nebere servítky ani vůči Američanům a Donaldu Trumpovi. Putin vše zatím spíše opět zmírní, no ale dlouho to ani on již žehlit nebude moci. Také v Rusku se totiž blíží parlamentní volby a radikálnější vlastenečtí politici i média po bombardování Petrohradu stupňují požadavky na ráznou odpověď. Samozřejmě nikoli vůči Kyjevu a Šaškovi Zelenskému, ale tam, odkud skutečně drony s náložemi vzlétly, na hlavní města proradného evropského západu. Je děsivé, že šílenými výroky prezidenta Pavla mezi ně dnes nutno počítat i Prahu. Je to klasický paradox. Končící prohraná proxiválka je nejnebezpečnějším okamžikem, protože se může snadno změnit ve válku otevřenou. Spolu s válkou Izraele a Spojených států proti Íránu a v ní pramenící ještě hlubší hospodářské krizi západu, to může nahrávat myšlence vyřešit celý gordický uzel stylem Alexandra Velikého. Rozetnout jej jednou provždy. Když na Araratu přistál Noé, bylo po potopě. Dnešní zmasírované volby nad dohled od této biblické hory přibližují potopu, pro niž žádná archa není k dispozici. Ostatně Hospodin řekl jasně, že příště už to vodou neudělá a svatý Petr zmínil oheň. A nebo je zastavíme.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Bonsoir.
2: Soir. Ça va?
1: Pas trop mal. Et vous donc?
2: Merci. Comme-ci, comme ça.
1: Enfin, pourvu que ça gaze.
2: Oh, tiens.
1: Ouais. C'est l'essentiel.
2: Oh, je vous assure, je vous assure. Oh, mon Dieu, oh.
1: L'essentiel.
2: Ah, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie est une chienne.
1: Oh. Ah, par exemple, mon ami, j'ai pas mal trouvé ça. Ya. Richtig.
2: Yeah. Vy jste taky Čech?
1: Bože, to je náhodička.
2: Cizině z Prahy?
1: No, já jsem z Prahy.
2: No, to jsme oba z Prahy, no to je báječný.
1: Ale řekl byste to někdy,
2: no jo, tak...
1: přece jen ta Fraporte takhle.
2: A dlouho jste v cizině?
1: No to víte, já hned po válce jsem.
2: Jo, já taky hned, jak po převratu čistě jsem jen tak ovšem.
1: To je nejlepší, víte, jo. Vypadnout jaksi,
2: jo.
1: Než se to vyjasní.
2: Ano. A to je, jsem rád, že tady přeci jenom tak ono přeci to piček.
1: Opravdu, víte, to je nejlépe takhle, když člověk cizině, já ano, říkám ano. Vždycky zejména.
2: To je správné, to je velmi správné, tím pádem se člověk vystříhá mnohému, ano.
1: A naopak zase.
2: Správně jste řekl, víte, naopak protože... spáč na tom právě, proč ne, že ano?
1: Ale to se ví, protože z tohoto hlediska samozřejmě všechny ty překážky odpadají a...
2: Jo, to je tak.
1: A potom,
2: to důležité, to potom, ano. Velice. To je, to jsem rád, že jste z Prahy, bože, aspoň si máme o čem povídat, že ano?
1: No, bože.
2: Ta Praha, to je, kolikrát si říkám,
1: já
2: to je marný.
1: Taky vždycky, tak v cizině si řeknu občas vždycky, je... Praha.
2: A to já zase si spíš říkám, Praha je. To je marný, ono je to stověžatý, ono to člověku přiroste k srdci, víte, to je marné.
1: Proti tomu se nedá nic dělat?
2: Jo. A v mnohem se Praze křivdí.
1: O, to zajisté, víte, to víte, příteli, máme Paříž například.
2: Máme Paříž například, tedy nehledě na Paříž, já jsem byl i v Americe, tedy i tamhle, a tamhle, všude jsem tedy, tamhle jsem byl a tady, tak jsem chodil tedy.
1: Ano, já jsem byl na těch týž místech.
2: Ano, to je náhoda, že jsme se tam neviděli, tedy Kordilery například, je to tedy veliké, je to krásné, nahoře sníh, že ano, ta nádhera, víte, ale... Joffin to není.
1: To je to, nebo máte zase například třeba v Paříži tu dlažbu, to je pořád, že je to báječný
2: asfalt,
1: a rovný
2: jo.
1: A ono je to takový pádní.
2: Jo, ono je to sice černý, ono se to blízká, ale je to furt.
1: Je naproti tomu přeci jenom ta pražská dlažba, to je...
2: To je marný, z toho dýchají století, kamaráde, že ano. K tomu člověk rád přilne, k tomu kamenu, dyť přesto chodil Žižka.
3: Račte si natáhnout ten gramo.

třeba se uraž, bude mi ctí. Řeknu ti zpříma a zkrátka, jaká jsi sladká, řeknu ti svý. Pod stříbrem hvězd

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano. Ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já chodívám mnohdy...
2: Na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě...
2: Kladinu?
1: Nechodím, ale že chodí...
2: Já třeba... znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí...
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se chodí,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale... Oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte?
1: Ona má prostě soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez madel.
2: Na ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
1: ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako toho, víte?
1: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako,
2: to bylo pochopitelné.
1: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kruhy nemáme takový.
1: Jistě, takové
2: kruhy. Prosím.
1: Kruhy. No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
1: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
1: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
2: A hrazdu prostě... nemají.
1: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
1: ano.
2: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat potom pro vás taky.
1: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte.
1: Já pro
2: ani
1: vás...
2: gorodky už nemají doma lidi.
1: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
2: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
1: Třeba celý chov.
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
1: No.
2: To nemají.
1: Ano.
2: No,
1: já jsem
2: tak
1: byl
2: taky už ani nikdo
1: u
2: neví,
1: jednoho doktora
2: jak se to hraje.
1: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte.
1: Ano, ale gorodky to...
2: Gorodky to prosím, no.
1: A nebo třeba stůl? takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
1: Takové na obědvání to mají
2: stůl. To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
1: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
1: No, nebo
2: lidi,
1: že by obědvali na tom skákacím.
2: Na tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, teď. Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
1: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky. Víte?
1: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
1: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
1: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
1: To je obdobná
2: hra. Do toho topůrka.
1: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
1: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
1: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte.
1: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no.
1: Ano. Protože jako...
2: Nemají udělané jamky, no.
1: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
1: Ano.
2: Udělejte si jamky.
1: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
1: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
2: Nebo hokej.
1: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
2: S hokejkou.
1: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
2: No ten někdo. Taky je.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
1: Naschledanou.
2: Děkuji.
1: A prosím. Děkuji.
3: Jenom ty a já.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Noc s hvězdou.
2: 13. června 1895 vystřelili vinohradští ostrostřelci svou salvu na počest Božího těla. A já jsem se narodil. To byla první rána, která mne v životě potkala. Otec, divadelní ředitel a hudebník, matka herečka, přežili můj příchod bez větších otřesů. Po 6 letech byl jsem zapsán do první třídy obecné školy v Růžových sadech na Vinohradech, kde byl řídícím spisovatel K.V. Rais. To byla druhá rána, která ovšem nepotkala již mne, ale mé nebohé učitele. V křížovém ohni různých ran dotáhl jsem to až k maturitě na slavném malostranském gymnáziu. Sotva jsem byl zapsán na medicínské fakultě, zazněla rána v Sarajevě a císař pán si zamanul povolati mě do svého vojiště. Byl-li voják Švejk vojínem dobrým, byl jsem já rozhodně špatným. Vyhýbaje se všem ranám válečným, vplul jsem šťastně 1918 do mírového života. Dav vale medicíně, věnoval jsem se definitivně divadlu, zasadiv mu v zápětí těžkou ránu odchodem k filmu. Od té doby věnuji se střídavě divadlu i filmu a nevím, které z obou umění tím utrpělo větší ránu. Těch 300 filmů, které jsem za své činnosti sehrál, je jistě pravým krupobitím ran do řad nebohého našeho obecenstva. Každý člověk má osudem vyměřenou svou životní dráhu. Někdo si na své životní dráze získá svou prací uspokojení a skončí na poslední stanici s krásným pocitem naplněného života, ctěn a vážen, zatímco jiný procourá loudavým a líným krokem dráhu, jež mu byla na tomto světě vyměřena takovým způsobem, že by lidstvu více prospěl, kdyby na svět vůbec nechodil. Někdy se díváte na člověka, který vypadá, jako kdyby neuměl do pěti počítat, a zatím je to třeba rekordman. Například vidíte je na plátně a nevíte, že já jsem rekordman. Ano, jsem. Jak je vám asi známo, že nejenom v atletice a v textilu, ale také ve filmu se měří na metry. A filmy, které jsem za 40 let své filmové dráhy natočil, měří tak cirka od oka 1 000 000 metrů. Tak to je jistě rekord. Byl jsem u kolébky českého filmu, kdy malé nemluvně prodělávalo všechny dětské nemoce a kdy se točily první metry za podmínek dnes opravdu směšných. Kdy však i při prvních veselohrách nebylo do smíchu ani hercům, tím méně pak obecenstvu. První filmy se dělaly primitivním způsobem. Nebylo ateliéru, nebylo laboratoří, a tak první stovky metrů českého filmu se také sušily na půdě společně s prádlem. Když uschlo prádlo, tak se sundalo a bylo k potřebě. O filmu, když uschl, se to však vždycky říci nedalo. Film v počáteční éře byl, jak již řečeno, jako nemluvně, tedy němý. Někdy ovšem také nemluvně křičelo, jako když ho na nože bere, ať ho nikdo nebral. Hlavně pak ho nebrali majitelé kin, neboť se českého filmu báli a hráli raději filmy americké, které sice také byly němé, ale za to reklama byla řvavá, i když šlo o film do nebe zvolající. V českém němém filmu, který byl sice němý na plátně, ale jinak do něho mluvil kde kdo, hlavně pak financiér, ten měl první a poslední slovo. Hrál jsem v tisíci a tisíci metrech. Začal jsem jako milovník s tisícem metrů hubiček, neboť je známo, ve filmu se hubičky neměří na kvalitu, ale na kvantitu, tedy na metry. Scenárista i režisér, který bral míru na nový film, nikdy nezapomněl natáhnout milostné a líbací scény na pokud možno nejvíce metrů. Čím delší byly milostné scény, tím delší byly hubičky, čím delší byly happy endy, tím také byly delší fronty před pokladnami biografů. Kde hráli český film bez hubiček, tam také hráli bez obecenstva. Film bez náležitých metrů milostných scén propadl. Má láska k filmu ovšem neskončila s milovnickými úlohami, jež jsem ve filmu hrál, ale se stejnou láskou jsem se pak k českému filmu přimkl v nesčetných úlohách charakterních a veseloherních. Celá moje filmová dráha proběhla asi v milionu metrů a to bych se řádně prošel, kdybych to měl zase šlapat, byť i jenom ve vzpomínkách zpět k té kolébce českého filmového nemluvněte. Na počátky českého filmu se již dá vzpomínat jenom s úsměvem na rtech, který se objeví při několika letmých vzpomínkách. Tak abychom začali pěkně po pořádku, povím vám nejdříve o svém prvním setkání s filmem. Je to první setkání nejenom s filmem, ale i s velkým průkopníkem naší kinematografie Viktorem Ponrepem. Je tomu již dávno, snad někdy v prvních létech tohoto století. Bylo to o velikonočních svácích, kdy divadla nesměla hrát. Aby však provoz divadel nestál, byly pořádány různé náhražkové podniky, takzvané akademie, kouzelná divadla a tak dále, ke kterýmžto podnikům dávalo slavné CAK policejní ředitelství blahovolné povolení. Vždycky jsem se těšíval na to speciální představení, které mívalo začátek asi o 5:00 odpolední a na které jsem měl vždycky s otcovým svolením přístup. Na jeden takový mimořádný podnik se objevil mnohoslibný plakát oznamující, že na Bílou sobotu vystoupí v Pištěkově lidovém divadle na Královských Vinohradech saloní kouzelník Viktor Ponrepo, který jako poslední číslo svého světového čarodějnického programu předvede ctěnému obecenstvu největší div tohoto století – pohyblivé obrazy. Znal jsem Ponrepa jako čaroděje všeho schopného, neboť jsem vídal již dříve jeho výkony v našem divadle a věděl jsem, že dovede věci, nad kterými zůstával můj tehdy 9letý rozum stát. Rozbít v moždíři vypůjčené zlaté hodinky a pak je vytáhnout neporušené, ověnčené jarní kytičkou fialek z cylindru, to byla pro něho maličkost. Ale na ty pohyblivé obrazy jsem byl opravdu zvědav, neboť jsem si ve své fantazii žáka 3. obecné představoval, že to musí být něco podivuhodnějšího než tanec kostlivců, který předváděl při svém minulém vystoupení u nás v divadle. Konečně jsem se Bílé soboty dočkal. Pan Ponrepo již vytahal všechny budíky a lampiony ze svého zázračného cylindru a já je netrpělivě čekal, kdy začne pohybovat těmi obrazy. Konečně skončila obvyklá kouzelnická produkce a místo opony sneslo se z hůr jeviště jakési bílé plátno. Vystoupil pan Ponrepo se svými asistenty, toto plátno pomocí jakési stříkačky navlhčil. V hledišti se setmělo. Náhle vytryskl jakýsi světelný paprsek, na mokrém plátnu se objevilo vlnící moře. Nebyla to obyčejná laterna magika, jak jsem to znal z některých cestopisných přednášek vrázových, ale to moře se vlnilo. Ani jsem nedýchal. Vidím moře, to se vlní. No konečně, s tím se snad dá v laterně nějak kroutit. Měl jsem doma též laternu s takovým kroutícím obrázkem. Ale hrome, teď výjíždí ze strany obrazu párka s dvěma námořníky a ti, zastav se rozume, veslují. Veslují, pěna stříká při nárazech vesel a bárka přejíždí přes celou šíři plátna. Pak to mrklo, zamžikalo a zhaslo. Byli jsem překvapen a udiven mořskou scénou, pak následující číslo tančící baletka ve mně vyvolalo úplný zmatek. Jakási slečna v baletním úboru předvedla bezvadný taneční výjev, včetně všelijakých piruet, a ku konci svého asi dvouminutového vystoupení poslala polibek do ohromeného publika. Pak to zase zamrkalo, zablíkalo a byl konec. Byl jsem zničen a marně přemýšlel, jak to ten pan Ponrepo s tou laternou dělá. Ještě větší chaos do mých domněnek vnesla jedna návštěvnice tohoto představení, která při odchodu z divadla pronesla ku svému průvodci. To je krámu. Já tu baletku hned poznala. To je Vášová ze Žižkova a tam mu za tím plátnem skáče a ona ní svítí. Tak, teď jsem skutečně nevěděl, jak je to s tím kouzlem. Co jsem však tehdy určitě netušil, že jednou v životě budu také za tím plátnem skákat a že na mě budou svítit. V roce 1916 jako voják rakousko-uherského mocnáře v Krakově navštěvoval jsem biografy a seznamoval se tam s norskými filmy. Ty mě zaujaly do té míry, že jsem napsal své první filmové libreto. Byl to námět s titulem Mnichovo srdce. Tento můj první filmový scénář byl později v roce 1921 skutečně natočen režisérem Hlavatým. Hlavní roli hrál Roman Tůma. Já sám jsem hrál epizodní roli, ale jinak jsem při filmování dělal všecko. Asistenta režie, pomocníka kameramana i rekvizitáře. V té době měl jsem ovšem již za sebou několik filmů, jako film Dvě matky, režiséra pražského, Mrak jež halí štěstí a tak dále. V těchto prvních poválečných letech byl jsem též divadelně činným. Jako člen znamenitého Vinohradského divadla, v jehož souboru byli slavní představitelé českého herectví jako Vidra, Zakopal, Karen, Baldová, Íblová a jiní, stál jsem na prahu své divadelní slávy. Jenže v té době jsem se seznámil s filmaři a můj osud byl spečetěn. Když se natáčel první Jánošík produkce amerických Slováků, hrál jsem již titulní úlohu. To bylo o prázdninách. To tedy šlo. Ale Kolárův film Příchozí z temnot se natáčel v divadelní sezóně a já měl jet do Berlína, kam se sjel soubor do známého ateliéru Amco. Zažádal jsem zprávu divadla o dovolenou a chystal se na cestu. Dovolená mi byla poskytnuta, ale povolení v poslední chvíli odvoláno. Já jsem však ani chvíli neváhal a odjel do Berlína. Přetrhl jsem svazek s divadlem a stal se filmařem. Nejrušnější, nejriskantnější období mého života bylo zahájeno. Nezůstal jsem jen filmovým hercem. V pozdějších letech byl jsem scenáristou, režisérem i podnikatelem. A tak nastala ta dlouhá řada let, ve kterých jsem vytvořil nepřehledné zástupy postav, z nichž některé jsou stělesněním nesmrtelných typů populárních českých autorů. Vedle Kondelíka, Kráčmery, pana Dundra, jsou to však rovněž postavy našich klasických her a románů, jako Mlynář v Lucerně, Habršperk ve Furiantech, Sadílek v Třetím zvonění, Lomikar v Psohlavcích nebo Brambor v Podskaláku. Počet filmů, ve kterých jsem do dnešního dne působil, překročil již dávno 300. A tato řada není stále ještě ukončena. Doufám, že dobrý osud mi ještě popřeje vykonat i kus radostné práce v naší utěšeně se rozvíjející milované kinematografii.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Merzovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info.

hvězdou.